0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
4: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
3: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympia Plzeň CZ.
5: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Na výlet?
2: Ano.
1: Jak?
2: Autem.
1: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
1: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.
4: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
6: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Vysočina. Hit Radio.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jest zdravěji, jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
1: Olympia Plzeň.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.
4: Jsem s Marcelou a Martou.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo polovinu českých domácností. Zhruba 10% se potom podle posledních průzkumů potýká s velkými finančními obtížemi. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením míst autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vztahy mezi Čínou a USA budou nejlepší, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl to během dlouho očekávané návštěvy Pekingu. Stabilita vzájemných vztahů obou velmocí je podle něj dobrá pro celý svět. Se svým protějškem si budou mluvit hlavně o obchodu. Fotbalisté Slávie se radují z dalšího ligového titulu. Pražané si ho zajistili včerejší výhrou 5-1 nad Jabloncem. Oslavy tak mohou začít dvě kola před koncem nadstavby, i když bez fanoušků v tribunách. Slavia totiž musí za výtržnosti v sobotním derby se Spartou nejbližší 4 domácí soutěžní duely odehrát bez diváků. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Centrální dopravní terminál v Jihlavě jde do finále. Lidem se otevře koncem června a zajistí cestujícím jednodušší přestupy, zkrátí docházkové vzdálenosti a nabídne pohodlnější zázemí. Zároveň podpoří veřejnou dopravu jako šetrnější alternativu k cestování autem. Jihlava získá moderní dopravní uzel, který propojí vlaky, regionální autobusy i MHD na jednom přehledném místě. Na Vysočině dnes bude převážně zataženo, postupně se objeví také častější déšť, večer i vydatnější, na východě kraje se může vyskytnout i bouřka a teploty na Bonifáce do 14 stupňů.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko,

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Snídaně. Dobré ráno, s vámi Jasmin, David a já, Michal. Dobrý den.
3: Dobré ráno, krásný čtvrtek.
4: Ahoj.
2: Hezký čtvrtek, víkend začíná, víkend na spadnutí.
3: No, vlastně.
2: U někoho?
3: Vlastně, u někoho
2: asi
3: jo.
2: U někoho, že? U někoho, kdo má třeba zítra volno. No nic, víkend, Blinding Lights, s tím to začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídani šampionu na Hitrádiu. Krásné ránko. A mě by zajímalo, jaké máte ráno, vy kdo nás posloucháte v těchto brzkých hodinách. O, někde únava, vidíme, dobře. Někde už třetí kavčo, chápeme. No a co tady ve studiu, co ty, Jasmin?
1: Já dneska po několika dnech se cítím po ránu opravdu dobře.
0: Nekecej.
1: Mně se naopak, ty jsi mi před chvíličkou říkal, že se ti nedařilo usnout, tak já naopak dneska pecka.
0: Mně totiž přijde, já už jsem se toho všimnul asi 2-3 týdny zpátky, že když ty jsi lehce unavená, já jsem v pohodě. A přesně naopak, jo, třeba Davida toho se ptát nebudem, ten je v pohodě.
1: Ten je v pohodě,
0: jak se máš, Davide, ty?
2: Je v pohodě.
0: No my si to prostě takhle střídáme.
1: A tak to je dobře, se zvedneš, když potřebuješ, že jo, vzájemně jako.
0: Ještě to funguje, no, zatím, no, všechno. Tak, jak se máte vy, jaké máte ráno vy? Minuta šampionu startuje za malou chvíli.
1: Budeme od vás klasicky chtít 3 informace, abychom věděli, jak se máte po ránu, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska vstávalo.
0: 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo klasicky SMS-kou, budeme rádi a my k vám posíláme Amy McDonald 607. Hezké ráno.

0: This is the life, Amy McDonald a this is snídaně šampionu na Hitrádiu v 6 hodin 10 minut. Ptali jsme se vás, jaké jste měli ráno, jak se vám stávalo, jak to jde, o tom je minuta šampionu, která startuje právě teď.
1: Anna Most, dneska vstávání překvapivě skvělý.
0: Lucie Kladno, prej na první budík.
1: Jana Liberec, dneska úplně v pohodě, stejně jako David.
0: Tereza Pardubice vůbec neví, jak se dostala do práce, asi autopilot.
1: Kaťa Olomoc, přátelé, poslouchám vás od 3 ráno, vstávalo se trošku těžko, ale už jen zítra a pak volníčko. Mm-hmm.
0: David Bojkovice, už 2 hodiny jedu na školení.
1: Dobré ráno z ostrova Murter, odpočatý, vaše rádio vyhrává k výborné kávě, máme zde slunečno a příjemných 13 stupňů, zdraví David.
0: Mm-hmm. Vojta a Ondra, jsme... To je kritika z cepu nebo z čepu a jedeme do školy a do práce.
1: Vašek Volary, pohoda v práci a zítra konečně páteček.
0: Vlaďka z Dolní Kalné. Neměla auto a musela jít do práce na skútru. Krásná projížďka. A ještě tady máme nakonec jednu hlasovečku od Markéty.
2: Ahoj bando, ráda vás poslouchám. Moje ráno je hektické. Vůbec se mi nechtělo stávat. Budík jsem odložila dvakrát. A od rána mám v hlavě tón písničky. Znám jenom asi 2 slova a vůbec nevím, co to je za písničku. Možná mi poradíte.
0: Schválně.
2: Je to popáte, na na na na na neznáte, anebo popáte tu svoji lásku poznáte. Každopádně, kdo to najít neumí.
0: Napiš.
2: Zase to povede vám.
0: Popáte svoji lásku.
2: A krásné ráno.
1: No tak, děkujeme.
0: Takhle, my jsme tu hlasovku neposlouchali dopředu, takže i pro nás je to překvapení teďka.
1: Než to David najde, tak mně se líbí, jak někdo zdraví tady z ostrova Murter, který by měl být podle všeho v Chorvatsku a někdo zase skoro nemůže vstávat, ale jako ta nálada je dobrá očividně, takže.
3: No já jsem to schválně zadal do Google. Popáte tu svoji lásku neznáte. A píše mi to, omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám osobní život, emoce ani schopnost prožívat lásku.
0: Tak to je výborný.
1: Tak Market, asi jsme ti zrovna nepomohli, ale snažili jsme se.
0: Úžasný. Pátá právě teď odbyla. To je asi něco jiného.
1: Tak asi ty linky nic ne.
0: Asi dáme linky, no teda. David bude ještě hledat, slibujeme, zkusíme to, jo? Co je v našich silách, v Davidových silách a v silách umělé inteligence. Linkin Park, Up From The Bottom, 6 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.cz.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Aktuálně na Vysočině nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale uzavírku v Humpolci k Letečné. Je tam uzavřený most přes Jankovský potok. Objížďka je vyznačená.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: 6 hodin, 31 minut, takhle zní čtvrteční snídaně šampionu na Hitrádiu. Michal, Jasmina, David s vámi. A David, náš nejlepší zprávař pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Milovníci knih se sjíždějí v pražských Letňanech, startuje tam totiž 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Policie pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, vzácného historického artefaktu, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Neznámý pachatel ho ukradl z baziliky na Liberecku. Podle detektivů měl tmavé oblečení a světlé boty.
0: Myslíte, že ty hadry má pořád na sobě?
3: Skoro určitě, no. Přišel domů a říkal si, tuhle bundu tu jsem měl teprve dvakrát, tak tu si vezmu ještě zítra.
0: Takže co měla sebe? Bílý boty a tmavý kalhoty?
3: A tmavé oblečení obecně.
0: Oblečení.
4: Jako ty dneska třeba. Jako skoro každý
3: možná. Co jsi dělal v úterý 12.
0: května? Hele, co tady mám? Být či nebýt? To čumíte, co? Alcazar, hezké ráno.

of the groove.

0: Tohle je slza. Celibát na Hit Rádiu v 6.39. Krásné ránko.
1: Pokud se chystáte strávit víkend třeba na zahradě, tak by se hodilo mít posekaný trávník a ideálně to nechat na někom jiným, než přímo na vás, že jo? Na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Taková malá, tichá, šikovná, ideální na zahradu, zatímco vy si tam můžete pokrylovat, dát si kafe a bejt v pohodě.
0: Malá, tichá, šikovná Honda Mimo. Jak vyhrát? Na našem webu napište hit na náš web na hitradio.cz, který vám vždycky zlepší náladu. Váš oblíbený song, který vás právě dostane z té špatné atmosféry nálady. A když svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo, malá, tichá, šikovná, může sekat právě u vás doma.
1: Tak poslouchejte Hit Rádio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce,
0: moc,
1: až to vyhrajete.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na silnicích Vysočiny teď nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale omezení ve Velké Výteši. V Jihlavské ulici u křižovatky s ulicí Pod Spravedlností probíhá stavba vodovodu. Šťastnou cestu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: One Republic pro lepší ráno 6.53 na Hit Rádiu. Dobrý den.
1: Tak schválně. Kolik rodičů je ideální na jedno dítě? Jasně, asi jste řekli dva a i jeden je někdy dost, protože ne každý má to štěstí třeba, ale v Itálii teďka povýšili. Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku a ten rozsudek už platí.
0: Takže máma a dva tátové.
1: Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
0: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
2: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
0: Přesně.
2: Jo? Ten jeden tam není sám.
0: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, takže vlastně pro nás tady v České republice jako nic zvláštního, akorát trošku zvláštní, že teda jsou dva tátové a jedna mamka. Jo? Jaký to má ještě další výhody?
1: Tak Vánoce možná.
0: Jo, to je pravda.
2: Dítě dostane víc dárků.
1: No,
0: to je pravda. Od Ježíška, no. Samozřejmě. Třídní schůzky. Tak to je slušná delegace teda, když tam vyrazí všichni v Itálii. Tam možná musí ty lavice jako stuknout. Ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo? Tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?

Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obihlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi souhlasí se zákazem sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle posledních průzkumů se pro zavedení přísných opatření vyslovilo 82% populace. Zákaz telefonů ve školách by potom podpořilo 78% Čechů. Ostře sledovaný případ smrti Matthew Perryho má dalšího obžalovaného. Muž, který měl hollywoodskému herci zprostředkovat dodávky ketaminu, půjde do vězení na 2 roky. Připomínám, že představitel Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles v říjnu roku 2023. Ruské úřady utahují šrouby, Moskva zakázala zveřejňovat zprávy, snímky a záběry škod způsobených drony. Právě ty se od vypuknutí války šíří především v zahraničních médiích. Za porušení nejnovějších nařízení hrozí pokuta až zhruba 60 tisíc korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Už zítra se můžeme opět těšit na muzejní noc. Na Vysočině se k ní připojí desítky institucí. Mezi prvními budou instituce v Telči. Další památky a muzea se budou připravovat až do 12. června. Festival návštěvníkům kromě prohlídek, stálých expozic a aktuálních výstav nabídne i řadu doprovodných programů a hlavně prohlídky v netradičním večerním čase. Oteplení ještě nečekejte, na Vysočině dnes v maximech naměříme do 14 stupňů. Bonifác nám přinese také oblačnou až zataženou oblohu s deštěm nebo přehánkami. Večer mohou být na východě kraje i vydatnější.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: My vám stále přejeme hezké ráno.
7: Krásný čtvrtek.
8: Snídaně šampionů.
7: Rozpomeňte se, kdy jste byli naposled u doktora. My samozřejmě doufáme, že teda hodně dlouho ne, jo. Ale rozpomeňte se, jaký máte zážitky třeba z čekárny, jo. A schválně, jestli trumfnete jednu naší kolegyňku. Už za chvíli.
6: Čekám, že přijde hodně zpráv. Počkejte na to, teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.
9: Hit Radio Vysočina.

0: Pět minut po sedmé ladíte Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme říkali, ať si vzpomenete na své zážitky od doktorů a z čekáren a nebavíme se o tom náhodou. Naše social kolegyně Sapča nám dneska psala, že už třetí den sedí v čekárně u doktora a uvědomili jsme si jednu věc, že ty čekárny jsou opravdu takový jako prokletý a dost zvláštní místo, jo? Protože tam vždycky nastanou nějaký bizarní situace a právě ta Sapča... Ona tam přišla třeba ráno a odcházela v 7:30 večer, protože ten její doktor si se všema hrozně povídá, hrozně to natahuje, zdržuje, dokonce prej Sapči teta, ta si tam nosí rybářskou židli, že už s tím jako počítá.
0: Já jsem rád, že jsi to vysvětlila, protože jsem si říkal, proč tam teda už je 3 dny v kuse, jakože neví, kde je východ, nebo...
1: Je to takhle a jako ta rybářská židle, ta mě teda hodně překvapila, musím říct.
0: No, rozhodně asi každý z nás zažil v čekárně nějaký takový trošku bizárek, na tom se shodnem. Neklepejte, vyčkejte na příchodu sestry. To je asi na dveřích všech ordinací,
1: a
0: si myslím. No a přesně, je to takový. A já bych jenom tohle, a já bych jenom tohle. A já jsem takhle jednou seděl a říkám, já taky potřebuju jenom vyšetřit. Jo, a to je jenom tohle. No a jednou jsem byl takhle v čekárně a pán, který tam čekal staršího věku, už to nevydržel. A do ženy, která přišla a klepala tam, se extrémně pustil. Jo? Ta atmosféra v té čekárně byla taková, jak to říct, ta dala by se kraje takzvaně. A já jsem jako usoudil, že je lepší odejít a přijít jindy, jo? Protože to, co se tam dělo, to byla šílenost. Takže zážitek z čekárny já mám. Co David, něco speciálního?
2: Dlouho bych vzpomínal, ale je teda pravda, že tu ceduli neklepejte, počkejte na příchod sestry, přečtu vždycky až potom, co zaklepu. A pak si připadám jako největší houda, no.
0: Tak já nevím, jak jako velkým písmem to tam mají ty doktoři dávat na ty dveře. Mně přijde, že čím jsem starší, tak tím to je větším písmem, že ty lidi opravdu to nechápou a jsou třeba jako tady David, nevím, a klepou, jo? A až teprve pak si to přečtou, tak já nevím.
1: Co vy? Co jste bizarního zažili vy v čekárně? To nám dejte vidět, to nás zajímá. Klidně formou hlasovky, ať to slyšíme.
0: No a samozřejmě budeme rádi, když se připojí i lékaři, když to budeme mít takzvaně jako z první, jo? Spoza dveří. 777 937 777, to je číslo, kam můžete nahrávat hlasovky přes WhatsApp. A nebo nám to napište normálně, klasicky zprávu, pokud se vám nechce hlasovka nahrávat. Vrátíme se k tomu, teď další skvělá muzika, tohle je Lenny Kravitz, Fly Away, na Hit Radio v 7:08, hezké ráno.

0: Jeden z rychlejších kousků ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Mikolas Josef. Ferrari, 7 hodin, 14 minut. Krásné ráno.
1: Co bizarního jste zažili v čekárně nebo ordinaci u doktora? K tomu jsme se dostali díky naší kolegyně Sabče, která má zážitku od doktora až, mají tam u nich jednoho hodně speciálního doktůrka. Nicméně, jak jste na tom vy?
0: Přišla nám třeba hlasovka od Jany přímo z ordinace.
2: Dobré ráno, já vás zdravím z ordinace, kterou teda za chvilku otevřeme. Chtěla bych říct, že my teda na dveřích ordinace už dávno cedulku neklepejte nemáme, protože to je úplně zbytečné. Takovým pacientům, kteří zaklepou a říkají, sestři, já chci jenom, říkám takzvaní jenomy, protože ze slovíčka jenom je věta, která trvá třeba 3-4 minuty a ono to opravdu zdrží nás v práci a ruší hlavně lékaře, který je vevnitř v ordinaci a mezi tími zvoní pacienti, telefonují, kteří prostě nevydrží na telefonu a pak tvrdí, že jim ten telefon nezvedám, zatímco já řeším třeba pacienta ve dveřích a tak dále, a tak dále.
0: Tak tady to máme z té druhé strany, takzvaně spoza dveří.
1: Spoza dveří, ale co klienti nebo nemocní?
0: Jako pacienti, myslíš, jo?
3: Pacienti. Další klient, prosím.
1: Další klient.
0: To je nejsi na přepážce v bance.
1: Tak Hanka píše. Vedle mě seděl pán, co si do čekárny přinesl vajíčkovou pomazánku v létě a ještě si ji tam mazal na rohlíky. Skvělý.
3: Tak to je trošku k tomu tématu, co jsme řešili včera, že jo?
0: Co myslíš teďka?
3: To jídlo v kancelářích.
0: Jo, jídlo v kancelářích, no jasně. Tak pak tady je taky Adam, jeden děda u nás v čekárně komentuje každého, kdo přijde. Ten nevypadá dobře a ten tohle a ten tamto a podobně, to je super.
1: Bobina, to, co zažívají hlavně sestřičky zpoza druhé strany dveří, věřte mi, to ani radši nechcete vědět. Ono stačí jen, když 900 tisíckrát denně slyšíte, že já chci jenom a pak má sestra chuť spíš fyzicky ubližovat, než pomáhat. Takže tam to máme jako k té první hlasovce.
0: To je bomba. Mně se líbí, že to slovo jenom, který než ho vyslovíš neuplyne ani vteřina, tak ve finále znamená třeba 12 minut, jo, 15, 20, půl hodiny. A taky píše Terka, dobré ráno, já nemám příběh z čekárny, ale z ordinace. Když jdu jednou za rok na prevenci k ženskému lékaři, vždy jsem dopředu obrněná, s čím zase přijde. Jelikož pan doktor se hrozně rád povídá a tak prohlídka, která je za 10 minut hotová, se někdy protáhne i na půl hodiny. Nejraději vypráví vtipy, když má zabořenou hlavu tam dole. A to jsem vždycky na mrtvici. Krásný den.
1: Jako žena soucítím a nechtěla bych tohle zažít, takovouhle debatu tam.
0: Tak my vám děkujeme za vaše zprávy, za vaše historky z ordinací, z čekáren. A jestli bych mohl, já bych jenom zahrát jenom písničku. Šlo by?
1: Jenom.
0: 4 minutky, jestli zvládnete. No. Zayn a Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
5: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
11: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
10: Fakt?
11: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
10: Tak jedeme.
11: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
10: Kdo na to jde
11: od lesa, koupí auto od ESA.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
14: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz.
16: chytréhlavydojihlavy.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Aktuálně na Vysočině nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale uzavírku na Havlíčkobrodsku. U Lučice ve směru na Radostín probíhají stavební práce, místo je neprůjezdné.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je skvělá novinka od Ale Farben, Baby Goodbye na Hit Radio v 7.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O botasky z Lidlu je velký zájem, limitovaná edice se rychle vyprodala a překupníci už nabízí tenisky na internetu, chtějí za ně i dvojnásobek původních 2000. 2200 gramů, taková je hmotnost obřího rubínu, který našli v asijské Barmě. Z hlediska váhy představuje fialovo-červený drahokam druhý největší nález svého druhu v této asijské zemi. Pivo je zdravější, než se doposud myslelo, obsahuje totiž větší množství vitamínu B6. Ten si tělo nedokáže samo vytvářet, je důležitý pro mozek, krev i imunitní systém a nachází se v široké škále potravin.
0: To je zajímavá informace.
3: Pro pány převážně.
0: Takhle, jak s touto informací naložíte, necháme na vás.
2: Víkend se blíží.
0: Prodáváme, jak jsme nakoupili, tak o nadchází.

další dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026, tak kdo byste chtěl na tuto spektakulární show vyrazit, pište, chci soutěžit na 777 937

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, tohle je Hit Radio v 7 hodin 35 minut a tohle je další šance vyhrát dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026.
1: Rychlá pětka.
0: Tak a o další dvě vstupenky se zasoutěží Lucie. Lucko, krásné ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Dobré ráno, Lucie z Kroměříže, tak by si udělala výlet do Prahy. Co ty a Marek Ztracený?
2: Máme ho rady, máme.
0: To je dobře. A nějakou písničku neoblíbenější, kdybyste měli vypálit takhle z hlavy?
2: Asi Naše cesty, že holky?
0: Naše cesty, souhlasím. A slyším, že tam máš pomocnice, teda říkáš holky, jak se jmenují děvčata?
4: Izzy, Jule.
3: Ahojky.
0: Ahoj holky. No tak pojďte pomoct mamce vyhrát ty lupeny na Marka Ztraceného.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se jmenuje křestním jménem současný americký prezident?
2: Donald.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je známé tím, že spí hlavou dolů?
4: Je to ty.
0: Ano.
4: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Který měsíc v kalendáři je v pořadí 5.
2: Teďka květen.
3: Ano.
0: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje postavička námořníka, který získává sílu ze špenátu?
3: To byla hádka.
0: Tak, dopadlo to. Tak a teďka poslední, 5. Trošku počítací otázka.
3: Kolik kilogramů má 1 tuna?
2: Tisíc.
0: Dobře. A 1000 správně. Vy jste neuvěřitelný, holky.
3: Holky, gratulujeme.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, tak 2 vstupenky na Marka Ztraceného na Letenskou pláň. Posíláme, zeptám se Lucie, s kým půjdeš?
2: Prosím?
0: S kým půjdeš na koncert?
2: No, my asi budeme muset přikoupit teda 2 vstupenky, aby jsme šli celá rodina, no.
0: No. David,
2: a nebo ještě zasoutěžit jednou.
0: A nebo zasoutěžit, tak třeba to klapne zítra. Opět o 7:30 v rychlé pětce, jo? Tak mějte se krásně, děkujeme za soutěž a zase někde na Hit Rádiu, ahoj.
2: Tak jo, díky, čau.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Možná to máte podobně jako náš David tady a je to vaše oblíbená Chci zas v tobě spát na Hit Rádiu v 7.42. Hezké ranko.
1: Je to přesně rok, co máme papeže Leva 14. A já musím říct, že je to celkem frajer. To už jsme mohli pozorovat jako i v minulosti. Ale teďka ho vyfotili v sutaně, v takovém tom rouchu jeho. Jo. A čekali byste, že dole bude mít něco úplně jiného, než tam měl. Měl tam tenisky, ne, na nohou.
2: Jo.
1: Tak to jsem nechtěla, pardon, dobře, ano, chápu. Měl tam bílý značkový tenisky a já jsem si v ten moment řekla, jak mám vlastně jako předsudky, jo, že bych čekala nějaký jarmilky, nějaký střevíčky, něco, co se hodí k tomu rouchu a on je úplně normální a to je boží.
0: Mně se líbí, je to, ano, je to boží, mně se líbilo, nebudeme říkat tu konkrétní značku, ale stačí říct, že na těch teniskách byla fajfka, že to je opravdu jako certifikovaný papež. To je jako opravdu, že ten lev je na svém jako správném místě, jo?
1: Echt papež, prostě.
0: Jo? Nicméně já jsem tady našel na stránkách Vatikánu, konkrétně tady k tomu větu, jo, nebo informaci. Není nějak extravagantní ten, kdo si oblék nepředepsané liturgické roucho. Ani tým nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Amen.
1: Amen.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Aktuálně na Vysočině nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale uzavírku v Humpolci k Letečné. Je tam uzavřený most přes Jankovský potok. Objížďka je vyznačená.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.55, posloucháte čtvrteční Hit Radio, hezké ráno. Nejhledanější výraz na internetu a nejhledanější věc v reálném světě je lebka svaté Zdislavy. Možná jste o tom slyšeli, myslím si, že určitě. Z baziliky v Jablonem v Podještědí zmizela lebka svaté Zdislavy. Co je teda úplný bizár, že zloděj nechal šperky i zlato jen tak ležet a vzal právě jenom tu lebku. Prostě jíč majznul.
1: Prostě na co chtěl jako lebku zrovna?
0: Nevím, jako jde mi z toho hlava kolem teda. Nedokážu to vymyslet jako k čemu. Tak může zkoušet třeba být či nebýt doma.
2: Nebo se může snažit tu lebku prodat na černém trhu se starožitnostmi.
0: Mm-hmm. Třeba. A nebo těžítko prostě.
2: To by bylo docela drahý těžítko.
0: Ale je to zvláštní, já o tom fakt přemýšlím od včerejška, když si říkám, že takovej hlav jsou plný hřbitovy, tak proč zrovna potřebuješ jako hlavu?
1: Možná chtěl nějaký speciální vývar prostě.
0: Svatý Zdislavy, no. Já nevím, já jsem teda viděl, na internetu koluje video té lebky, jo. Já si myslím, že spíš by pomohlo video toho muže, jo, než té lebky. Nejsem teda odborník, tak já nevím, no.
1: Co mi přijde ale hrozný, my jsme zjistili ještě, že Zdislava, teda svatá, je patronkou českýho národa. Takže my jsme vlastně přišli kolik? 2 dny před startem mistrovství světa v hokeji o patronku českýho národa teda.
0: Takže to není náhoda třeba.
2: Tak když vypadnem, tak aspoň to máme na co svít. No.
0: Ale někde se to dělá takhle, jo. Hele, my tady na chvíli zasnem, vy ji tam vrátíte a budeme dělat, že se nic nestalo.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Hit Radio. Dva vlci, co vyjel na měsíc.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeká nás počasí jako na houpačce, nakonec jak už jsme letos zvyklí. V druhé polovině týdne počítejme s deštěm, který zase příští týden nahradí jasná obloha se sluncem. Pršet bude o víkendu především na Moravě a ve Slezsku, kde by mohlo napadnout až 50 mm srážek. Naopak v poneděli počítejme se sluncem a teplotami kolem 20 stupňů. Ruské drony vůbec poprvé od invaze na Ukrajinu zasáhly Užhorod, město, které leží méně než kilometr od slovenských hranic. Podle úřadů šlo o dosud nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast. Slovensko kvůli bezpečnostní situaci uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Peníze, vandalství nebo sekta. Vyšetřovatelé se nemohou shodnout, co bylo motivem krádeže lebky svaté Zdislavy. Vyšetřovatelé na internetu sdíleli fotografii z místa činu. O pomoc žádají veřejnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Centrální dopravní terminál v Jihlavě jde do finále. Lidem se otevře konce června a zajistí cestujícím jednodušší přestupy, zkrátí docházkové vzdálenosti a nabídne pohodlnější zázemí. Zároveň podpoří veřejnou dopravu jako šetrnější alternativu k cestování autem. Jihlava získá moderní dopravní uzel, který propojí vlaky, regionální autobusy i MHD na jednom přehledném místě. Na Vysočině dnes bude převážně zataženo, postupně se objeví také častější déšť, večer i vydatnější, na východě kraje se může vyskytnout i bouřka a teploty na Bonifáce do 14 stupňů.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj, hezký ráno.
5: Krásný čtvrtek vám přejeme, ahoj.
6: Snídaně šampionů.
8: Minutu po osmé rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Hrozně to letí ten týden, co?
5: Letí to dost teda, tak ne, snad i vám.
8: Neskutečný. Tak vám přejeme hezké ráno, no a co by vás mohlo zabavit v dalších minutách? To jsou samozřejmě hity Simple Plan, Welcome to My Life. Tak pojďme na to.
6: Hit Radio Vysočina. Yeah.

0: Welcome to my life, tohle jsou Simple Plan. Welcome to my life. 8 hodin 5 minut posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A v České republice se rozmohl takový, no jasně, nešvar. Lidé začali používat názvy svých Wi-Fi sítí jako veřejnou nástěnku. Jako vzkazy sousedům. A mně to přijde naprosto geniální. Jo? Co jsem tady četl, objevuje se tady třeba stiš tu televizi v noci, anebo slyším vás až v ložnici, víc se snažte.
1: Já jsem tohle zažila teda. Ne, že bych já si s někým vyřizovala účty, ale někdo se mnou. A předpokládám, že to bylo na zpěv, když jsem fakt hodně řvala, jo, takový jako tvrdší songy, a byla tam Wi-Fi na nervy tak. A předtím tam ta Wi-Fi, nebo takhle, nervy tak, jo. A předtím tam ta Wi-Fi takováhle nebyla. Takže si myslím, že to určitě bylo na mě, no.
0: To přijde fakt skvělý, no, že jako místo nudných názvů, jako nevím, TP-Link jako 2213, tam prostě střelíš. Já si pamatuju jednou takhle jsem potkal Wi-Finu, která se jmenovala Jednou tu pravou najdeš.
1: Ježíš, to je hezký.
0: A teďka nevím, ono se to dalo vyložit jako víc způsoby, že samozřejmě ty tě napadl ten hezký jako důvod, způsob, no. Ale já si spíš myslím, že to bylo vzkaz pro někoho, kdo se snaží připojit na nějakou jako Wi-Finu zadarmo, víš, a že to je, hele, Jednou tu pravou najdeš. Ale ta byla zaheslovaná samozřejmě, takže tam se ten člověk úplně nechytal, no. Tak by nás zajímalo, vy, kdo nás posloucháte, jestli je nějaký takový vzkaz, který byste takhle jako, je to vlastně anonymní, ty nezjistíš, jako z jakýho bytu ta Wi-Fina je, že jo?
1: No, kdybyste chtěli prostě něco vzkázat sousedům pomocí Wi-Fina, tak co by to bylo, co byste tam tak jako napsali?
2: Ta Wi-Fina nervy tak, mohla být teoreticky vzkaz mezi dvěma partnery, že jo?
1: Třeba, no.
0: Tak co byste vzkázali vašim sousedům? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Můžete se taky nabourat na naši firemní síť tady a dát nám to normálně na interní disk. A nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou. My k vám posíláme další hity Lukas Estrada, Close Your Eyes. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je Miley Cyrus, End of the World. Za 8:45. Michal Jasminovic, s vámi přejeme krásné ránko. Řešili jsme, že lidé si z názvu Wi-Fi sítí dělají veřejnou nástěnku. Posílají tak vzkazy ostatním sousedům. A zajímalo nás, jak máte pojmenovanou Wi-Fi vy, nebo jaký vzkaz byste do názvu Wi-Fi sítě dali.
1: Děkujeme za všechny zprávy, které jsou fakt dobrý. Petr třeba napsal... Nehulte tu trávu furt 10 a po 22. nepotřebuješ vysávat.
0: To je skvělý. Tam bych napsal, taky bych takhle si zařídil větonu a napsal bych tam něco třeba s praním, jo, že po 22. se nepere.
1: Ano, my to máme u nás, my bydlíme v 5. patře a ze 6. pořád slyšíme, jak perou ještě ve 3 ráno.
0: Přesně. Takže. Ondra píše, ahoj, já mám Wi-Fi jako pozorovací vůz 3 a jak jsem potkal sousedku, byla přesvědčena, že někdo u nás musí vyrábět drogy, protože v okolí je nějaký pozorovací vůz policie, který nás poslouchá.
1: Týna, ahojda. Moje Wi-Fi by se mohla jmenovat Nečuť tak, mám venku prádlo. No a to taky, no, když sousedí kouřej, teďka ti to přesně jde na to prádlo na tom balkoně, to je dost nepříjemný.
0: Dobrá inspirace, děkujeme za inspiraci, tak je tady hlasovka od Ivy.
2: Ahoj, tak moje Wi-Fi, no, pro sousedy by se asi jmenovalo v neděli při debatách zavírej v okno. Nic lepšího, než když si takhle v neděli sedneš na terasu, chceš si přečíst klidu knížku, uvaříš si k tomu kafe a posloucháš politickou debatu.
0: To je fakt. A ještě hlasovka od Radka třeba.
3: Dobré ráno, rádio. Tak jeden z mých vzkazů by byl, se kterým se potýkám delší dobu u nás. Odpadkové pytle patří do kontejneru.
0: Souhlasím.
1: To je téma taky všude, no.
0: Souhlasím. Takže možná jsme vám dali nějakou inspiraci, jak si Wi-Fi pojmenovat, nebo že vás to vlastně třeba ani nenapadlo, jo? Tak teďka úplně vidím, jak se projíždíš městem a jsou tam ty Wi-Fi. Nehul po 10. Teďka neper po 10. Mě by zajímalo, tak jako čistě do větru, jak byste vy, kdo nás posloucháte, pojmenovali Wi-Fi síť, kdybychom byli vašimi sousedy my tři. Tak schválně.
1: A je.
0: Napadá vás něco?
4: Buď trochu vtipnější, Michale.
0: Poetika, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika, taky čtvrteční Hit Radio. Za malou chvíli další parádní muzika, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky třeba Linkin Park, no a pro vás, kdo nás sledíte za volantem, taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, kde to ve čtvrtek ráno stojí.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pozor na nehodu v obci Valdíkov na Třebíčsku a na dálnici D1 mezi 1,80 a 93 kilometrem. Ve směru na Brno se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý pruh je uzavřený.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: Taky o 8:30 posloucháte Hit Radio, kde dohrála Taylor Swift. S váma Jasmin, Michal a taky David, který pro nás má
1: ranní update.
2: Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Češi omezují cestování, před letními dovolenými se začíná projevovat dopad války na Blízkém východě. Cestovní kanceláře podle posledních zpráv registrují zhruba čtvrtinový propad. Už zítra to všechno začne, startuje další světový šampionát v hokeji. Češi do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Připomínám, že loni jsme vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem.
0: Tak se těšíme, zítra teda s Dánskem v kolik?
2: Je to 20 hodin a 20 minut a já jsem našel takovou zajímavost, že naposledy, když Češi vstoupili do turné utkání s Dánskem, tak nejenže vyhráli 2-0, ale na šampionátu v roku 2012 jsme získali bronzové medaile.
0: Takže zítra večer všichni stras u obrazovek. Teďka už C-Block, So Strung Out na Hit Radio.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, PH Electro na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko přejeme.
1: Je to nový pracovní trend, který upřímně zní jako český pracovní trend. Mm-hmm. Najdeme se v tom možná někteří Češi. Lidi přijdou ráno do kanceláře, chtějí, aby je viděl šéf, že tam jako jsou nastoupený, tak si udělají to kavčo, ukážou se a pak jdou zase domů, jakože na home office, ale podle mě tam nic nedělají.
0: Mm-hmm. Mám s tím jistou zkušenost.
1: Jo?
0: Mám s tím jistou zkušenost, nemůžu říct, ve které práci to bylo, ale dělával jsem to, co ty, Jasmin?
1: Jako, myslím si, že ne. Nenaskytla se mi ta příležitost, co Davidovi.
2: Takhle u moderátorů je to trošku komplikovanější, protože kdyby u toho mikrofonu stál jenom vrnek s kafem, tak by si myslím dřív nebo později si toho šéf všimnul. No.
0: Říkala umělá inteligence David. No tady David vlastně vůbec není.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Amen na Hit Rádiu, Kateřina Marie Tichá. A schválně, vy, kdo nás sladíte, pojďte si vzpomenout na SMSky od vašich dětí. Určitě tam najdete nějaký speciální poklad, něco roztomilýho, drzýho, vtipnýho, nebo opravdu echt divnýho. A právě takováhle SMSka vám teďka může hodně přilepšit.
1: Když se na nějakou takovou SMSku od vašeho dítěte vzpomenete, tak nám ji můžete poslat na web Hit Rádia a díky tomu soutěžit s Tesco Mobile a vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
0: Hezký, to je týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to každý den někdo z vás vyhrává denní výhru karetní hru Surikarty. Tak když nám napíšete na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaše děti, tak můžete tohle všechno vyhrát.
1: V soutěži pokračuje dál a zároveň denní výhru vyhrává tentokrát Verča a jí napsala dcera zprávu, jo. Ani tě nevidím a cítím, jak jsi toxická, tvoje dcera. Což jako takhle, není to vůbec hezká a milá SMSka, ale zase jí zařídila výhru, Verče, že jo? Takže vlastně všechno špatný pro něco dobrý, jak se říká.
0: Tak pokud byste si taky takovouhle SMSku od vašich ratolestí chtěli přivydělat, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete komplet detaily a podrobnosti.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio Ed Sheeran chvíli před devátou a to znamená, že se s vámi jdeme pro dnešek rozloučit.
1: Slyšíme se zítra zase od 6 do 9, i když teda bez Michala vlastně.
0: Já odjíždím, dáme pán Vesmír Beskydy, takže se možná potkáme někde po cestě do Beskydy.
1: Tak už neprovokuj, no dobrý.
0: Tak užijte si víkend, komu třeba taky začíná dneska, nicméně zítra si to užijte tady s Jasmin a s Davidem, no a zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebíčku mezi Valdíkovem a Náramčí tady došlo k dopravní nehodě osobního auta, projíždí se tam kyvadlově. A vaše další dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Devět hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z pěti výluk. Budou až do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy, ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Taky Ostrava letos hostí preventivní akci Stan proti melanomu, a to už dnes v obchodním centru Avion. Pigmentová znaménka tu odborně vyšetří tým specialistů. Jak ale předejít jejich výskytu, poradí dermatolog Peter Arenberger.
5: Nechodit na sluníčko přes poledne, používat fotoprotekci, ale ne k tomu, abychom mohli celý den ležet na sluníčku, ale jenom jako doplněk, nosit textilní fotoprotekci, klobouk, košile, případně ochranné brýle a samozřejmě krém.
4: Stan je tu otevřený od 10 do 18 hodin. Fotbalisté Slávie ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. Dva zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na druhou Spartu. Červenobílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude obloha většinou zatažená, můžou se vyskytovat přehánky nebo déšť, později večer klidně i vydatnější a teploty odpoledne 12 až 15 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
0: Je čtvrtek, krásný den všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Radia Vysočina a posílám další hity, tady jsou třeba Black Eyed Peas.

0: Hit Rádiem Vysočina.
1: Sobotu 30. května se horácká multifunkční aréna a její okolí v Jihlavě promění v ráj pro děti. Připravená je totiž akce Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. A co to znamená? Že oslavíme Den dětí ve velkém, bude se sportovat, bude se tančit, můžete třeba skákat na nafukovacích atrakcích, bude se hrát divadlo, připravená bude třeba i karmická dílna, spousta vystoupení, soutěže a v uzavřené Tolstého ulici na vás bude čekat gastrozóna. No a k tomu třeba i den otevřených dveří v aréně a po 18. hodině koncert kapely Oči a velkoplošná obrazovka a na ní světová premiéra seriálu Na dně. Takže co k tomu dodat, snad jen uvidíme se tam.
0: Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Zaspíval Ray Dalton a teď už pozitivní minutka na Hitrádiu Vysočina. 9 výrobců z Vysočiny se nově pyšní značkou regionální potravina kraje Vysočina. Do letošního ročníku se přihlásilo 29 místních producentů, 139 výrobků a vybrali se ty nejlepší. Mezi nominovanými uspěla třeba Jitka Drápelová s tradičními mrkvanci z Polné, bodovala i výběrová tlačenka z řeznictví Janoháček z Jihlavy a třetí do party z Jihlavska uspěl nápoj s názvem Vítovo kimči od Vik produkt z Jihlavy. Je to šťáva z kysaného zelí. Tak schválně, co byste si dali vy? Mrkvanec, tlačenku nebo kyselou šťávu? Pokud byste si dali nějakou srdcovku, tak jednu bych tady měla. Tady je Cher Believe na Hitrádiu Vysočina. A je to taková upoutávka na další srdcovky, které přijdou i dneska po 12. hodině. Tak buďte s námi.

Tohle byl Mark Ember na Hitrádiu Vysočina, dneska je čtvrtek 14. května a venku, jestli už jste tam teda byli, je docela zima, taky dneska hlásí deštivo, takže pojďme si udělat hezčí den, pojďme se zahřát a to díky muzice. Za chviličku na Vysočině třeba Eva Farná, bude taky Cyril, tak zůstávejte.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy zpomaluje provoz v pravém pruhu. Vlastně už od Velkého Meziříčí je tam přerušovaná kolona hlavně kamionů. Tvoří se vlastně až po sjezd na D2 v Brně na 196. kilometru. Tak s tím počítejte. A ještě dálnice D1 na kilometru 129 ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní auto, tak si tam dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38, 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální cena benzínu dnes lehce stoupla na 44 korun za litr. Nafta naopak zlevnila a její nejvyšší povolená prodejní cena klesla na 41 korun 86 haléřů za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele benzinek, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny v oblíbených zahraničních destinacích, kde konkrétně ví mluvčí kanceláře Klára Divíšková.
8: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
7: Šampionát startuje už zítra. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce. Si prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. A varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že vztahy USA a Číny budou lepší než kdy dříve. Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak obloha dneska zatažená, s přeháňkami, s deštěm, může přijít i nějaká bouřka, potom později večer i vydatnější, nejvyšší odpolední teploty 12 až 15. I v noci očekáváme zataženo s deštěm a teplotami 7 až 4 stupňů.
6: Hit Radio Vysočina.
0: V této hodince pro vás budeme mít pozvánky na zajímavé víkendové akce, tak buďte s námi a teď je tu taky Sia, tak hezký den.

Zaspívala Pink na Hitrádiu Vysočina. Mistrovství světa v hokeji už se hlásí o slovo a jsou tu první tipy, jak to všechno dopadne. Favoritem je Kanada, následují Švédové, Finové a Švýcaři. Zisk cenného kovu je u Kanady prakticky tutovkou, zatímco, že bude mít medaili Česko, to by spíš mohlo být takovým jako příjemným překvapením, než nějakou tutovkou. Tak co? Budete si sázet? Já se vsadím, že se hlavně budete dívat. Tak budeme samozřejmě fandit a třeba to dobře dopadne. Posloucháte Hit Radio Vysočina a za chviličku už pozvánka na zajímavé víkendové akce.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: i science show, ale i spousta zajímavých přednášek s experty z oboru, soutěže a taky hlavně studentské kapely. Zvu vás na zítřek na 18. hodinu i do Příseku u Jihlavy. Co se tam bude konat? Tady je pozvánka.
1: Ahoj, moje jméno je Igor Brezovar. Zvu vás již po třetí tento pátek, 15.5. do Muzeuma Autiček v Přísece, kde budu mít opět besedu. Tentokrát to bude jinak, bude to z Aljašky do Argentiny. Věřte mi, že opět vtipný jako pokaždé. Moc se na vás těším.
0: A my se těšíme taky. No a v neděli se v Jihlavě v Březinových sadech konají africké trhy, u toho musíte taky být, přijďte ochutnat, nakoupit si vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a taky z dalších míst. A to všechno v neděli mezi 9. a 15. hodinou.
2: Vysočina. Tady jsme doma.

Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Pitbull a taky Christina Aguilera na Hitrádiu Vysočina v 10 hodin 36 minut. Tak jedno italské letovisko prý čelí invazi pávů. Turisté se sice nadšeně fotí a jsou z nich nadšení, ale místní už tak nadšení nejsou, protože jejich moc dělají nepořádek a jsou hluční. Tak já myslím, že v okolí máme takový sousedy taky a možná to nemusí být ani pávy, že jo. Takže zdravíme do Itálie, snad to tam nějakým způsobem přežijou, ale zase na fotkách krása. Tak tady je kapela Divoký byl a pocit, zůstávejte s námi, za chviličku Alvaro Soler.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lehni na kolena, naposled něco si přeji.

už brzy se můžeme těšit na jednu z nejžádanějších akcí roku. Už 19. až 21. června se na Masarykově okruhu v Brně budou konat závody MotoGP. A my jako Češi vlastně patříme mezi elitní společnost 18 zemí na světě, které mají unikátní příležitost sledovat soupeření těch nejlepších motocyklových jezdců naživo. No a program Grand Prix České republiky je nabitý od pátku až do neděle. Kromě hlavních nedělních závodů všech tří Kubatur se můžete těšit i na sobotní sprintový závod kategorie MotoGP. No a pozor, vstupenky za ještě zvýhodněnou cenu pořídíte v předprodeji na motogpchekia.com a v síti Ticketportal. Tak na to mrkněte.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebícku na silnici 3. třídy mezi Lipníkem a Zárubicemi probíhá vyproštění nákladního auta po nehodě a silnice je v tuhle chvíli neprůjezdná. A na Žďársku na silnici z Velké Bíteše na Tišnov u odbočky na Křoví se srazila dvě osobní auta a počítejte s omezením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obihlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec Filip Turek. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Už dnes v Praze začíná osvětová akce Dny pěstounství. Za cíl si klade přinést praktické informace o náhradním rodičovství. Co konkrétně nás letos čeká, prozradí mluvčí města Vít Hofman.
4: Dny pěstounství přinesou informace o náhradní rodinné péči, jejich jednotlivých formách, ale i o samotné pěstounské péči. Zájemci se dozvědí například, jak se stát pěstounem a jaké podmínky je potřeba splnit a jaké podpůrné služby jsou dostupné rodinám, které se rozhodnou přijmout dítě do své péče.
3: Akce končí tuto sobotu. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Informoval o tom eurokomisař pro dopravu Tsitsikostas. Letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska většinou zataženo, může přijít přeháňka, déšť, dokonce i bouřka, odpolední teploty 12 až 15 stupňů, v noci zataženo s deštěm a nočními teplotami 7 až 4.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Je čtvrtek, už za chviličku pro vás budu mít soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak buďte s námi a vyhrávejte. A tady je Damiano Dej.

Lady Gaga a Paparazzi na Hit Radio Vysočina, 11 hodin 11 minut. My hrajeme teď o rodinnou vstupenku do Robinsonu tady v Jihlavě. Papoušek si dneska na pirátskou loď sebou vezme pastelky, tak si to pamatujte a vytočte právě teď 56 73 123 45, protože rodinná vstupenka je právě ve hře.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Ano, jdeme si užívat, protože rozdáváme rodinnou vstupenku do Robinsonu a na telefonu by měla být připravená Dana. Zdravím, Danu, krásný den přeju.
2: Vám všem taky zdravím.
1: Tak, Dani, a máte dneska hezký den aspoň?
2: Určitě mám.
1: Jo, tak to je dobře a my ho ještě doufám si, že zpříjemníme, protože mám tady tu rodinnou vstupenku. Dám vám ji, když nám řeknete, co si sebou papoušek dneska bere na pirátskou loď.
2: Tak papoušek, aby se na té lodi nenudil, tak si dneska bere s sebou pastelky.
1: A je to tak.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Takhle, Daniel, já vám musím říct, že pokud vyrazíte do Robinsonu, tak pastelky vůbec nebudou potřeba, protože tam se nebudete nudit ani vy, ani děti, tam bude o zábavu postaráno, jo?
2: To určitě.
1: Tak jo, takže si to s rodinkou báječně užijte, mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.
2: My taky moc krát děkuju a zdravím všechny do rádia.
1: Tak to jste moc hodná, díky, mějte se. Takže
2: taky
1: šťastná výherkyně, ano, Dana už má svoji vstupenku rodinou a vy se o ní můžete postarat taky, protože soutěžíme zase příští čtvrtek takhle po 11. hodině, tak nás laďte.
3: Hit Radio Vysočina.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Vysočina v 11 hodin a 26 minut. Já jsem narazila na zprávu o tom, že některé farmy v USA začaly kravám nasazovat brýle s virtuální realitou, promítají jim louku a krávy jsou ve větší pohodě a víc dojí. Prosím vás, takže tuhle tu metodu přece vymyslel Šimon Plánička v Hošticích, to v místním jezere fungovalo už před lety a vypadá to, že Amerika teprve teď objevila Ameriku. Prostě trošku zaspali, no, my to tady víme, samozřejmě, už dávno.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: letní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam 3.
2: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
3: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
2: Přesně.
3: Jo? Ten jeden nám není sám.
2: Ne, a ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchýně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou.
3: A ty, já s kterým, ty vole?
0: Když si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Slyšeli jste kapelu Nickelback na Hitrádiu Vysočina, tak i dneska večer si zasloužíme odpočinek, je čtvrtek, máme toho plný kecky. No a my vám k tomu na Hitrádiu Vysočina budeme hrát, k tomu odpočinku a relaxu. Hitrádiu Klasik po 18. hodině, takže nohy nahoru, užijte si večer a to nej z 80., 90. a milénia. A uslyšíte takovýhle nějaký songy, tohle jsou Velbuk a Kendall, Rescue Me.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, které jsme měli.

Slyšeli jste kapelu Miraj, písničku Dokola na Hit Rádiu Vysočina. Tak když se vám závody světového poháru horských kol a ESA světové cyklistiky představí doslova kousek od domova, tak je šance samozřejmě být u toho. Mluvím o těch závodech, co budou příští víkend v Novém Městě na Moravě. No a krom cyklistiky vás tam čeká už

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 pozor na kolonu mezi kilometry 128 až 132 ve směru na Brno, kde pravý pruh blokuje odstavené vozidlo. A odstavené nákladní auto máme ve stejném směru i na kilometru 117. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teploty jsou pro toto období podprůměrné. O víkendu vyšplhají maxima na 11 až 17 stupňů. Nad 20 se teploty dostanou až příští týden. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, a tedy i červencový let premiéra a ministrů zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na této akci. Cestování s chronickým onemocněním vyžaduje pečlivou přípravu. Lidé by neměli podcenit léky, potřebné vybavení ani plán pro případ komplikací. Platí to i pro cukrovku. Na co si dát pozor, popisuje diabetoložka Marta Klementová.
3: Součástí přípravy by měl být rozpis léčby, abyste věděli, jak a co máte používat, užívat, píchat si inzulín. Potom mít sebou potvrzení, že jste diabetik. To bývá buď kartička diabetika, nebo dokument, ve kterém je něco jako lékařská zpráva.
2: Ve zprávě je pak rozepsaný režim i způsob léčby. Teď se ještě podíváme k nám.
0: Řidiči Vežďáru nad Sázavou se před začátkem vyučování nedostanou ke čtyřem základním školám. U dvou už omezení platí a u zbylých, které jsou v Komenského ulici, začne platit od 1. června. Cílem je zvýšit bezpečnost v těchto místech a podporovat zdravý životní styl. Zavedení této takzvané školní ulice se už městu osvědčilo.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Obloha bude na Vysočině i odpoledne zatažená, objevovat se budou také přehánky, výjimečně i bouřky a nejvyšší teploty se zastaví na 13 až 16 stupních.
1: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
5: Krásné čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minutky, jsem tady. Dneska cesta do práce, která mi vždycky trvá maximálně hodinku, 10, tak dnes nádherné 2 hodiny a dorazil jsem opravdu minutu před zprávami. Tak pokud i vy dneska bohužel nestíháte kvůli dopravě, nebo jste teď někde zasekaný v dopravě, dejte volume doprava, protože začínají srdcovky, 5 hitů po sobě, který nám 100% zlepší náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
5: A jak jsem tak seděl v té koloně, říkám si, no tak já už to dneska nestihnu, potřebuju slyšet něco, co mi fakt jako zvedne náladu. Tak u mě to jsou vždycky Oasis, tak je posílám i vám. Rok 96.

0: 7 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Teď si říkám ještě, že jsme v Česku a ne ve Velké Británii, protože teď by se klidně mohlo stát, že by mi tady zvonil telefon ve studiu, já bych ho zvedl a tam by byl někdo, kdo by mi nadával pěkně od plic za to, že hrajou Oasis, že nehrajou Blur. Ano, u nás v Česku to tak nevnímáme, ale opravdu ve Velké Británii, tak tam tahle válka, v úvozovkách řečeno, mezi dvěma skupinami, tak opravdu v těch 90. rezonovala extrémně a mezi fanoušky vlastně rezonuje i nadále v 21. století. Tak pojďme do nějakého, řekněme, safe space, to znamená do nějakého, do klidné zóny, jo? Opustíme tenký led a dáme si něco, co vlastně jako v 90. měli rádi úplně všichni. A to je frajer ze Švýcarska, který letos oslavil 58. narozeniny a tenhle hit vydal, když mu bylo nějakých 25. DJ Bobo. To je prostě DJ, který nesmí chybět na žádné retro party a tím pádem ani dnes v srdcovkách. Rok 1993, Somebody Dance With Me.

side.

0: Timbaland na Hit Radio, a to přesně ve čtvrt na jednu, při pohodové čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio jako každý den, nebo respektive každý všední den v pravé poledne. Pět legendárních hitů, které jdou po sobě, a šestý hit, tak ten bude na vaše přání. Mám tady zprávu od Kamči, která píše: ahoj Jirko, je dobře, že si stihnul srdcovky. To je super. Mám plno oblíbených interpretů a skupin, ale snažím se chodit na koncerty české muziky. A v poslední době je můj favorit skupina Poletíme. Folk punková kapela z Brna, už jsou 20 let na scéně a nikdo je nehraje. Nenašel bys něco od nich, třeba taková Lokomotiva, to je pecka. A pokud nemáš, tak si to někdy poslechni, ať poznáš, co existuje na české scéně. Kamča, děkuju moc za tuhle zprávu. Poletíme tady nemám, to je pravda, ale je to dobrý tip na to, abych to do srdcovek připravil. A samozřejmě, že já je znám, znám je moc dobře, mám je rád. Párkrát jsem jim dokonce uváděl i koncerty na festivalech a říkal jsem, že prostě ve chvíli, kdy se v té kapele objeví housle nebo banjo a prostě takovýhle nádherný nástroje, tak to dostává úplně jiný rozměr. Takže ano, Poletíme zdravím, Poletíme připravím a mezi tím si dáme něco jiného českého, co vás taky baví, už více jak 20 let, a zároveň je to skupina, která také nesmí chybět na českých festivalech. Vanastovy věci, a dáme si takovou malou baladu, Kamčo, pro tebe a pro vás ostatní dámy, slečny, ženy. Je to krásná píseň, jmenuje se V princeznách. Jo? Text neposlouchejte, to je jedno, důležitý je, že to je pro vás, protože vy jste přece naše princezny. Tak tady je srdcovka s číslem 3 a vanastovky na Hit Radio.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Mi tam napište do komentáře nějaký tip na třeba i vaše oblíbené auto. Já ho mám na totálku, bohužel, tak teď budu hledat teda něco novýho. No a na 777-937-777, tedy WhatsAppový číslo, na Hit Radio, jsem ke mně do studia, tak zase napište vaši oblíbenou srdcovku, která vás hodí do pohody. Jo? Něco, co vás uklidní. Něco, co vždycky pomyslně stáhne plyn na sporáku, když už v tom kýbli, co tam je, se vám vaří nervy a tyčou z toho kýble. Něco, co vždycky vám zvedne náladu a prosím vás uklidní. Jo? Možná, že takhle ve čtvrtek prakticky na konci pracovního týdne. To budeme potřebovat dneska slyšet úplně všichni. Ještě jednou 777-937-777. Za chviličku vám to zahraju jako srdcovku na přání.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: novém moderním remixu ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio a čtvrteční pravidelné srdcovky. Je tady šestá poslední srdcovka, která je na vaše přání a mám tu zprávu od Tomáše. Čau, Sirko, koukal jsem na to video u tebe na Instagramu a to musela být dobrá rána. Auto na totálku určitě. Taky se mi stalo něco podobného a nikomu se nic naštěstí nestalo. Štěstí v neštěstí. Nakonec platí, jak se říká, jsou to jenom plechy a život máme jenom jeden. Tak pro tebe a pro všechny, kdo v životě zažili bouračku, posílám Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, nevím, jak se to píše, tak je to správně, jasně, máš to úplně správně, Scar Tissue. Nejsem úplný fanoušek, ale tahle píseň mě vždycky uklidní a příjemně naladí. Tak posílám pro všechny, kdo to dneska potřebujou. Zdravím. Co k tomu dodat? Amen. Děkuju. Tak se pojďme hodit do klidu. Tady jsou

0: Shakira nás vzala do zoo ve 3:15 odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Posloucháte srdcovky, které jsou pro dnešní den u svého konce. Samozřejmě, pokud byste potřebovali větší nášup podobných hitů z 80. a 90. let nebo milénia, tak opět dneska Hitrádio speciál, Hitrádio klasik ve čtvrtek mezi 18. a 21. hodinou, 3 hodiny dalších srdcovek. No a zítra opět ve 12. pokračujeme dál. Do 3. hodiny, co tady budeme spolu, máme ještě spoustu času, takže vás možná ještě čeká oběd. Co nás čeká určitě, tak je denní výhra v rámci naší velké týdenní hry, kdy už zítra budu rozdávat 10 000 na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. No a k tomu, protože je čtvrtek, tak si dáme taky i náš pořad nepopulární názor. Tak jsem zvědavej, jak se k tomu dnes vy vyjádříte. Zatím se můžete dát klidně do telefonu číslo 777-937-777. Vložte si to tam jako Hitrádio, abyste věděli, kam můžete psát. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby například Alex Warren a nádherný hit Ordinary. K tomu přidáme Coldplay a nebude chybět ani Adele. Tak buďte s námi. Buďte s Hitrádiem.
1: Hitrádio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Adele Rolling in the Deep krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, dáme si za chviličku, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v Okružní ulici u křižovatky s Brněnskou máme hlášenou srážku osobáku s motorkou. A pozor i na kolony na dálnici D1, tvoří se na Brno od kilometru 76, 124 a 156. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně In se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně In.cz.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obihlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení. Ten letos zaznamenal rekordní počet přihlášení, doplňuje mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
4: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první 3 měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
3: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Policie hledá případné svědky krádeže lebky svaté Zdislavy. Tu odcizil z baziliky v Jablonném na Liberecku neznámý pachatel. Zástupcům církve a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co někoho k takovému činu vedlo. Mluví o ztrátě relikvie s velkou duchovní i historickou hodnotou. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok pak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Pelhřimov schválil bezúročnou půjčku 6 milionů korun pro stomatologické zařízení. Vzniknout by mělo v lékařském domě vedle obchodního domu Vysočina. Ordinace by v budoucnu měla mít 2 zubaře. První by mohl začít ordinovat v srpnu nebo září. Finanční podpora je podmíněná tím, že ordinace bude fungovat nejméně 10 let.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Také na Bonifáce zůstane nebe nad Vysočinou oblačné až zatažené, na většině kraje se budou objevovat i přehánky, od jihu bude déšť večer přibývat a teploty do 16 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Je čtvrtek, venku pořád zima, za týden touto dobou má být nádherně, teploty přes 20, no tak už je to jenom 7 dní, no, tak ono to uteče. Utekl i celý tento týden, dneska už je čtvrtek, zítra pátek, půjdeme domů po práci a před námi víkend, ale ten pátek má ještě trošku jiný význam. Tady na Hit Radio, totiž v pátek mezi 12 a 15 hodinou bude velké finále, ve kterém budu rozdávat 10 000 na nákup a zároveň i prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se přihlásit do hry, najdete na webu hitradio.cz.
1: Hit Radio Vysočina.

Krištof a Lolita ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je čtvrtek a zítra teoreticky touto dobou už budete vědět, jestli jste vyhráli 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G pro celou vaši rodinu. Mám celkem 4. Jestli máte menší rodinu, tak každý budete mít prostě 2 telefony v kapse, pokud máte větší rodinu, tak se nějak budete muset domluvit. Ale jsou 4. I tak je to nádherná cena. Děkujeme za ní našemu parťákovi Tesco Mobile. Jakým způsobem se můžete zaregistrovat do hry, tak to si najdete na webu hitradio.cz. Tam je speciální formulář, kam byste měli napsat SMSku, kterou vám poslalo vaše dítě. Nebo to může být třeba i, já nevím, dítě třeba vašeho bráchy, jo? Jako v tomhle případě. Mám tady denní výhru, kterou budu posílat Kristýně, která píše: ahoj, nejedná se sice o moji vlastní ratolest, ale o mého synovce. Rodina měla přijet ke mně na oběd a synovec mi už ráno psal dotaz, co budeme mít dobroučkého na oběd. Tak jsem odepsala, bude polívka, řízky z kaší a jako desert míša řezy. Přejíme se a budeme mít velký břicho jako děda. A synovec mi na to odepsal: no, tak velký snad ne, děda si přece nevidí na pindíka. Krásný.

0: zároveň posíláme Kristýně Sury karty, což je rodinná hra, je to karetní hra. Je to karetní hra, o který se fakt pobavíte a poznáte i ostatní členy vaší rodiny tak, jak je možná vůbec neznáte. Takže denní výhra je za námi, další denní výhra bude zítra ve snídaní šampionů mezi 6. a 9. a ta hlavní výhra potom opět mezi 12. a 15. tady na Hit Rádiu. Znovu připomínám, 4 prémiové mobilní telefony a 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Do hry registrujte SMSky, které vám kdy přišly od dětí. A zítra vám držím palce mezi 12. a 15. na Hit Rádiu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tescu.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: To je ještě jedna skupina, která se mi dneska nevyšla do srdcovek, a to skupina Roxette. Moc rád si ji dneska ještě takhle dám a věřím, že vám udělá radost. V srdcovkách tak většinou vám na Hit Rádiu hrajeme hity z doby, kdy měl jeden tatínek, tři děti. V dnešní době už má jedno dítě, spíš tři tatínky teda. Ale taková je prostě doba. A jsou rodinné vztahy, které jsou ještě na to rodičovství o něco náročnější. O tom byla řeč dneska ráno ve Snídani šampionů.
2: Jaká byla dnešní Snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale jste tam tři.
4: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
5: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
4: Přesně.
5: Jo? Ten jeden tam není sám.
4: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchýně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
2: Jsi Snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Let's Get Loud. 13:37, tohle vás probudí, to vám rozproudí krev v žilách, když venku skoro mrzne, dneska snad už naposledy. No a jestli máte rádi 90. léta, tak já osobně doporučuju podcast, jo? A navíc, jestli opravdu rádi posloucháte podcasty, tak tohle je přesně pro vás. Je to náš podcast, který se jmenuje Vypalovačka, dělají ho kolegové z Itrádia 90, je na YouTube a je to fakt dobrý. A toto neříkám jenom proto, že musím, protože to jsou naši kolegové. Je to fakt dobrý. Venku je celkem 5 dílů, ten první byl například na Fenomén MTV, ten aktuální 5. tak ten je zase na Eurodance. Ovšem, který mě třeba bavil jako nejvíc a nedivím se, že má v tuhle chvíli taky nejvíc sklídnutí a poslechu, tak je 4. díl, který se věnuje smrti Kurta Cobaina z Nirvány. Protože to je samozřejmě... Jako, to je obrovitánská událost a je to obrovský milník, který vlastně ovlivnil spoustu dalších hudebních faktorů, jo? Některé kapely by vůbec nevznikly, kdyby se to nestalo, ale mělo se to vlastně stát. A proč se to stalo? A byla to opravdu sebevražda, anebo ne? Tak doporučuji, podívejte se na YouTube, najděte si Vypalovačka, poslechněte si i... Samozřejmě všechny ty díly, ale tenhle 4. za mě fakt jako top, skvělý. Já jsem třeba v týmu, že si myslím, že to prostě celý na něj bylo nahrané, že to neudělal dobrovolně, ale to je můj názor.

0: Jelen, touha a pláč ve 13 hodin 44 minut. Včera jsme tady na Hitrádiu řešili dopravní značky, že se občas u silnice tady v Česku objevují takové, které jsme doteď neviděli a přitom jako nejsme úplně neználci. Tak na Vysočině teď mají taky novou super značku, je na ní obrázek sisla. A znamená, to byste neuhodli, pozor sisel. Vážně. Pozor sisel, má chránit tyhle sympatické hlodavce při migraci před auty. Ono se říká, že třeba když jedete takhle kolem lesa, jedete přes nějaký malý mostík, takže byste měli občas zatroubit, aby ty žáby odskákaly na stranu, jo, protože ty taky migrujou, tak tady asi jako netrubte, jenom prostě pozor, no. Tak máme tady zajímavý dopravní značky. Když jsme u toho, tak taky si říkám, že u nás máme hospodu. Tam kolikrát by se taky hodila nějaká dopravní značka. Nemusel by tam i sisel, stačilo by tam okrát, že by tam byl chlap na čtyřech, jak leze po kolenou. Protože občas se tam takovýhle jako podobný vůl najde, když se tam snaží přejít. Tak takováhle dopravní značka si myslím, že by se hodila nejenom u nás, ale v Česku takových míst máme spoustu. Tak šťastnou cestu za volant, za chviličku nebo za volantem a za volant za chvíli posílám například Linkin Park.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Atomový kočky na Hit Radio. Atomic Kitten krátce před 14. hodinou. Před námi zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy na Třešť za jezdovicemi na úrovni rybníka blokuje provoz dopravní nehoda a na dálnici D1 směrem na Brno pozor na kolony na kilometru 140 až 144,5. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nová zákonem daná pravidla. Zjistila to obchodní inspekce, která v prosinci udělala bezmála 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Konzumace piva v Česku klesá, pociťují to také mini pivovary, které loni uvařily meziročně o 8 000 hektolitrů piva méně. Situace podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha souvisí i s tím, že 3 mini pivovary přešly do vyšší kategorie.
4: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
3: Pivo z mini pivovarů se loni podílelo na celkovém prodeji piva ze 2,5%. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. V aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval Spartu. Teď se podíváme k nám.
5: Jihovýchodní silniční obchvat Velkého Meziříčí bude hotový v létě 2028. Stát má téměř 389 milionů a kraj na něj získal dotace díky tomu, že obchvat bude důležitý pro dopravu při budování nových bloků elektrárny Dukovany. Trasa uleví také městu od dopravy a bude sloužit i jako rychlá spojka pro hasiče a záchranku.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Teploty na Vysočině se v průměru pohybují kolem 13 stupňů, maxima se mohou dostat k 16, počítat také musíme s přeháňkami a v noci to spadne na 7 až 4.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
7: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek a jsou 2, tak tady máme náš pořad Nepopulární názor. Budeme opět chtít znát vaše stanovisko, váš názor, váš pohled na věc, jo? Mám tady momentálně větu, názor, který spoustu lidí se bojí říct nahlas, jo? Luci, schválně, poslouchej. Řezané květiny jsou vyhozené peníze.
3: Nejsou.
7: Jsou.
3: Vidíš, a takhle bychom se mohli dohadovat. Nevím, no za mě, já to mám ráda jednak, já to chápu, tu pomíjivost toho, že vlastně za týden nebo za 14 dnů to vyhodíš.
7: Jasně.
3: Ale vlastně do té doby ti to dělá radost, můžeš s tím udělat radost někomu dalšímu, můžeš mu tím říct, že si ho vážíš, že ho miluješ a tak. V takovém případě mu asi pokojovku kupovat teda jako nebudeš.
7: Ale přesně, ale kdy to dává větší smysl, když někoho mám rád, tak mu chci dát květinu, která vydrží na věky.
3: Dobře. Jo, třeba ale... si tu pokojovku pak nemá kam dát. Ale zase já jsem jenom chtěla říct, že když už koupíš tu kytku a uděláš někomu radost, tak když to potom vyhodíš do bioodpadu,
7: jo, takhle.
3: Tak ještě uděláš dobrou
7: věc. Tak to rovnou můžu si to 5 kilo a hodit to do koše. No, hele, co vy si o tom myslíte? Dejte vědět. 777 937 777. Řezané květiny, jsou to opravdu vyhozené peníze, anebo ne?
1: Hit

Ve čtvrtek odpoledne posloucháte Hit Radio, tohle byla Lady Gaga a je tady chvíle, kdy si spolu opět popovídáme. Tentokrát na téma nepopulárního názoru, že řezané květiny jsou jenom vyhozené peníze. Jo, já začnu. Průměrné české domácnosti utratí za řezané květiny kolem 1500 ročně, což je částka, za kterou pořídíte rodinnou večeři. Do Evropy se většina růží dováží z Keni nebo z Ekvádoru, což znamená tisíce kilometrů letecké dopravy pro věc, která vám doma vydrží 5 dní. A teď mi řekněte, že to teda nejsou vyhozený peníze. Koukám tady do zpráv 777-937-777, co vy na to? Tak Jana píše, za mě to opravdu jsou vyhozené peníze. To ať mi chlap radši koupí pořádný flák masa, uvařím a společně se nadlábneme. Jasně, hezky, beru. Akorát si dovedu představit ta situace, ten Valentín, jak všichni kolem dostávají květiny a on přijde a má tam tu vakuovanou svíčkovou. Ale OK, Petra. Je to symbol lásky. Květina rozzáří úsměv a pak i celý byt. Určitě to nejsou vyhozené peníze. Peníze se vyhazují za úplně jiné blbosti. Nám, že nám dělají radost. Další. Lída. Dostat kytku v květináči, to je prostě ostuda. To se nedělá. Zlata píše, tak vyhozené peníze to určitě nejsou, i když někdy koupím růže a druhý den jsou fuč, ale někdy je mám třeba i 3 měsíce. Pustí kořínky a já si je zasadím. Miluju všechny květiny, některé uschnou a jsou stále jako živé. Když někomu koupíme v květináči, za chvíli mu odejde také, takže to je vlastně jako na každým, jo? Co tady máme dál? Co píšete na 777-937-777? Jo, vyhozený peníze to nejsou, té radosti, co to nadělá, hlavně nám květinářkám, zdraví Lenka, je, no tak já zdravím do květinářství, no a to je podle mě jako člověk, kdo se tady má k tomu vyjádřit taky, jo, jsou to teda vyhozený prachy, nebo jako ne, dejte vědět, 777-937-777, a teď pozor, Týna píše, já souhlasím, že to jsou vyhozený peníze, můj chlap se naučil mi dávat Lego kitky a ty mi vydrží navždy. Další Lego kitky tady mám taky, což posílal Tom. Říká, hele, omrzne to, vydrží to 3 až 5 dní. Ne, omrzne, omrzí to. Jasně, vydrží to 3 až 5 dní. Zvolil jsem alternativu a ta dělá větší radost a to jsou kitky z Lega. Zajímavý, dobrý. Tak jo, tak jsem sám zvědavý, kam se dostaneme, jestli opravdu to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Klidně mi můžete poslat i hlasovku na 777-937-777. Hit Radio je tady dneska odpoledne v rámci nepopulárního názoru jenom pro vás.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

Poetika na Hit Radio ve 14 hodin 17 minut. Dneska řešíme nepopulární názor, velmi ožehavé téma, jestli řezané květiny jsou vyhozené peníze anebo nejsou. 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do studia Hit Radio, kam můžete psát zprávy, posílat hlasovky a vyjádřit svůj názor na věc. Pojďme si o tom normálně otevřeně jako lidi popovídat. Třeba Tomáš, ten píše, hele, 800 korun za růže, za to mám v akci 2 letenky do Milána, kde si ty kytky můžu klidně vyfotit v parku zdarma. Takže za mě to jsou rozhodně vyhozený prachy. Štěpánka, krásný den, já miluju květiny, ale řezané jsou pro mě vyhozené peníze. Květina v květináči mi udělá radost pokaždé, když se na ní podívám. Navíc mohu kdykoliv obměnit květináč a hned je tady nová radost. Spousta takto darovaných květin nyní zdobí i moji zahrádku. Přeju hezký dopoledne. Alex píše, nejsou to vyhozené peníze a nikdy nebudou. Nemám zahrádku, mám byt 2KK a řezané květiny mi dělají větší radost než obrazy nebo fotky. Pokaždé mám byt jinak barevný, pokaždé s jinou náladou a pokud květinu od někoho dostanu a vždy se na něj podívám, tak si na něj vzpomenu a vím, že ten člověk mě, jenom mě, chtěl udělat radost. Taky dobrý názor. Ale pořád tady převládá to, že a asi nejenom my chlapi se na to díváme prostě z toho pohledu, že zaplatím, nevím, 500 korun prostě jako za věc, kterou přinesu a od té doby, co jí domů přinesu, tak už jenom vadne a pak se prostě vezme a vyhodí. Že to je radost jako na 10 vteřin. Hele, teď mi tady přišla zpráva, ahoj rádio, tak pozor. Vyhozené peníze to určitě nejsou. 500 korun nebo 600 korun za kytku je OK. Můj chlap jde večer do hospody a dá tam klidně 10 kousků. A to je víc než květina za 600. Takže to nejsou vyhozené peníze. Květiny. Jeho jsou, a teď to tady nemůžu přečíst, protože jsem si to nepřečet na začátku, tady bych to musel scenzurovat. Jak bych to asi jako řekl? Takhle. Ty peníze, který on tam propije, tak doma vyčurá do záchodu. Asi takhle bych to jako řekl. Je to rychlejší než ty kytky, když uvadnou. Tak, další zpráva. Ahoj rádio, květina, která mě osobně doslova posadila na zadek, byla kytka, která se jmenuje Tlustice. Vůbec se mě to nedotklo, ale to je zase úplně jiný téma. To je zase jako téma nás chlapů, že občas jako neumíme vybrat tu správnou květinu, to si taky někdy necháme. Teď řešíme, jestli to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Tak, květinářky, co vy? Mám tady zprávu. Ahoj Jirko, jsem květinářka už 25 let. Hodně lidí vezme radši kytku v květináči, ale krásně uvázaná kytice nebo kytka, to je umělecké dílo. Zdraví Šárka. Jo, to souhlasím. Je pravda, že občas jako některé ty květiny, tak to si člověk říká, wow, ta fantazie tady, ta opravdu byla velmi upuštěná z uzdy. No krásný, tak jo, pište dál. 777-937-777. Teď Daniel Potter a Bad Day.

na Hit Radio s Hitem Golden, je 14 hodin 26 minut. Dneska jsme řešili nepopulární názor, že jestli jsou řezané kytky jenom vyhozené peníze, anebo ne. Tak asi jsem tady našel jednu SMS, která nakonec mluví úplně za všechno, kterou poslala Lenka, a ta píše: hele, kytky mají být pro radost a radost se přece nesmí přepočítávat na koruny. Takže asi tak. Udělejte si obrázek sami. Díky za všechny zprávy, které jste posílali. Další nepopulární názor za týden ve čtvrtek ve 14 na Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hodiny s Jitem jsou hvězdí na Hitrádiu ve 14.37, no a jednu takovou velmi zářící hvězdu z toho hudebního souhvězdí, tak to si dáme právě teď. Michael Jackson, 80. léta a konkrétně píseň Beat It. Doporučuju, podívejte se na videoklip, protože v tomhle videoklipu hrajou skuteční gangstři z Los Angeleských gangů. Jsou fakt jako skuteční gangstři. A taková jako zajímavost je, že v průběhu natáčení toho videoklipu, tak si tihle jako ostří hoši chodili pro autogram od Michaela Jacksona. Tak teď rok 1982, album Thriller a legendární hit Beat It na Hit Radio.

Radio Pink Zitem Try, za minutku bude 3:15. Do 15. hodiny ještě například Flowrida, Kesha, taky Skript a Will.i.am. Vlastně oba dva krásný duety, ve dvou se to lépe táhne, no co ve dvou, a co takhle, když je vás navíc ještě jako o něco víc, jo, třeba 6.

0: světa, protože hokejové šílenství v Česku opět započne. No a navíc zítra ve velkém finále můžete vyhrát 10 000 na nákup na víkend a zároveň také prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu, a to mezi 12. a 15. hodinou. Jak se zapojit do hry, najdete na webu hitradio.cz. Já jsem Jirka Pelnář, díky, že jste opět dneska poslouchali, zítra se na vás budu těšit v pravé poledne, kdy odstartujeme i páteční srdcovky. No a dneska na Hitradiu s vámi od 3 hodin opět naše odpolední show. Spoustu srandy, spousta informací z regionu, to prostě musíte slyšet. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Je tady čtvrtek, to je malý pátek, tak se radujme. Jasně, teď byly ty krátké týdny, tak dneska to nemá takový wow efekt, ale přesto zvládneme to.
3: A odpoledne společně mrkneme i na počasí, zkontrolujeme naše čapí VIP sousedy na Vysočině. Jak se jim daří, kolik je mláďat a jestli už někde neprobíhá pořádný čapí chaos.
2: Ano, tak se na vás těšíme už za chvilku.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show s Markem a Markétou od 15 do 18. Jen na Hitradio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Žďársku na příjezdu do Rorou. Směrová od Sklené nad Oslavou boural kamion, projedete tam s omezením. A opatrně taky na dálnici D1 na kilometru 127 ve směru na Brno, kde máme na vozovce hlášenou pneumatiku. A na trase do Brna počítejte taky s kolonami, tvoří se mezi kilometry 149 až 156 a od kilometru 164, tak dobře dojeďte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zimanová, hezké odpoledne. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Řekla to dnes ministryně financí Alena Schillerová. Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července a vlastní emise bude vydána 15. července. Hormuzský průliv musí zůstat otevřený. Důvodem je volná přeprava ropy a zemního plynu. Zhodli se na tom podle Bílého domu americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek na summitu v Pekingu. Bílý dům na sociální síti X setkání označil za dobré. Evropská unie a Severoatlantická aliance se dohodly na infrastrukturním projektu v hodnotě 100 miliard eur. To je asi 24 bilionů korun. Chystají vojenský Schengen. Cílem je urychlit přesun vojsk a armádního vybavení po celé Evropě. Píšou o tom novinky CZ. No a čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli, držíme palce.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Chladnější počasí s přeháňkami nebo deštěm bude na Vysočině panovat až do pondělí, potom se začne postupně oteplovat, dnes naměříme do 16 a v noci 7 až 4 stupně.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Mára a Markét vás zdraví na celou Vysočinu po 15. hodině, přejeme pohodově klidný čtvrtek, tak by to mělo být, na to tak máte. A za chvilku vyrazíme zase zkontrolovat tu Čapí reality show, která tady probíhá po celé prakticky Vysočině, tak spočítáme tak nějak nové přírůstky. Posíláme taky další hity David Guetta, Teddy Swims, Stones and Aya, anebo Chainsmokers.

0: David Guetta, tedy Swim, Stones and I na Hitrádiu Vysočina, to je trojka a někde je to víc než trojka, hlavně tedy na komínech v rámci tý Čapí reality show, kterou stále sledujeme jako každé jaro po celé Vysočině, prostě Čápy dělají nám radost.
1: A v Lukách třeba, konkrétně v Lukách nad Jihlavou, takhle, tak tam už se narodilo 5 malých čápátek, to poslední páté se vyklubalo, tuším, v tomto týdnu, takže tam už mají kompletní 7člennou rodinku.
0: To je kompletní?
1: Jo.
0: Jo?
1: Jo, nemůže 5 čápátek, víc. Ne, mělo ne. Bych 5 a 2 rodiče vlastně.
0: To je daný?
1: No, tak bylo tam 5 jako vajíček, viď?
0: Jo, takhle.
1: Takže už by mělo to být kompletní v tuto chvíli, ale třeba se tam někde ještě jedno jako schovávalo, nevím.
0: A zkontrolovala si celou Vysočinu, kromě
1: no,
0: teda Brtnice?
1: No, neskontrolovala. Brtnici, ne. Nevím, tam my nemáme webkameru, takže tam se to kontrolovat úplně nedá. V těch Lukách se...
0: Zalezeš,
1: tam...
0: ne?
1: Říkej dvakrát, abyste mě nesundávali z komína v Brtnici někde.
0: Prosím vás, až bude nějaký hasičský zásah, nějaká bláznivka pomatená v Brtnici na komíně.
1: To bude moderátorka Hitrády
0: Vysočina. Tak je to Market, která byla v rámci vysílání zkontrolovat stav čápů v Brtnici.
1: Jo, možná příští týden se dozvíme výsledky, tak nás určitě laďte i dál. Ale ještě jsem chtěla říct, že služby města tam vlastně teďkom spustili webkameru, takže tam budeme moci sledovat taky, to je, myslím, areál skládky v kompostárně Venčově, tam je hnízdo Čapí, takže tam můžeme sledovat. A co je taky další přírůstkem, tak elektrárna Dukovany na Třebícku hlásí, ale tam se narodili mladí sokoly, ohrožení, a tam od té doby, co tam hnízdí, což je od roku 2020, už tam rodiče sokolíků vyvedli celkem 18 mláďat a letos 4 mláďátka, takže se zase zadařilo, to je hezký.
0: Já se divím, že v dnešním světě ještě nikdo jako nenapadnul tu myšlenku těch kamer na těch hnízdech.
1: Brtnice pozadu.
0: Máš stále GDPR.
1: Jo, aha.
0: Rozumíš? No. Jo, no, že ještě jako vůbec ty kamery existují.
1: Jo, že existují jako
0: no jasně,
1: jo.
0: Že to ještě nikdo nenapadnul. Nenapadl.
1: Jo, takhle to no. Myslíš. Aha, no tak doufám, že jsme nedali někomu tip teďko.
0: Víš, protože jak by se líbilo tobě, kdyby tě někdo šmíroval takhle?
1: No mně by se to nelíbilo, kdyby měl někdo na zahradě nějakou webku, viď? Ale možná tebe.

0: Chili Peppers na Hit Rádiu Vysočina po 3:15 a pojďme se podívat, kam vyrazit.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Zítra už je pátek, třikrát hurá, tak čas si to naplánovat a rovnou zveme do Žďáru nad Sázavou na veletrh vědy, techniky a zábavy aneb zažít VUT. Koná se to na náměstí od 10 do 19 hodin. No a jestli chcete cestovat, aspoň v myšlenkách, pak hurá na besedu s cestovatelem Igorem Brezovarem na zámek Příseka u Jihlavy. No a v neděli si můžete nakoupit a ochutnat exotické ovoce na afrických trzích v Jihlavě, které se konají v areálu letního kina.
0: A těch akcí je opět velká spousta, další tipy najdete na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu Vysočina po půl čtvrté, tak dneska výletíme doslova do písmene po Vysočině, byli jsme v Lukách, tam jsme zkontrolovali čápy, všude možně jsme kontrolovali čápy a teď míříme do Žďáru, tam kontrolovat čápy nebudeme, tam kontrolujeme něco jiného.
1: Tam budeme kontrolovat ovečky, přírodu. Na mě se strašně líbí, jak vlastně celá Vysočina se neustále nějak posouvá, zvelebuje. Třeba v Třebíči jsme se včera bavili, jak tam zvelebují turistické trasy. Ve Žďáru nad Sázavou teďkom tam projde takovou revitalizací kamenný rybník okolí kamenného rybníka. Nevím, jestli to tam znáte, já teda vůbec ne.
0: Otázka
1: třeba
0: i na mě teda.
1: I na tebe, i na naše posluchače. Dobře. Hele, Žďáráci to tam určitě znají.
0: Dost, to věřím. Já teda přesně nevím, kde je tam kamenný rybník.
1: Já teď taky teda úplně jako ne, ale je to tam teďkom takový jako opomíjený, zanedbaný a město se rozhodlo, že tam vytvoří novou městskou rezervaci. Budou tam ovečky, budou tam stendhalčtí poníci, vytvoří se tam nové tůně, relaxační odpočinkové prostory i prostory pro ekovýchovu a vzdělávání. Mělo by to být, teda už se začalo a mělo by to být hotový do září 2029 a mně to přijde prostě hrozně fajn, než aby to tam, mělo by to tam být i víc jako pro ty broučky, motýlky a takhle, tak to se mi líbí. To jsem pro.
0: To z toho úplně číší to jaro. No a když už jsme u toho jara, pojďme si dát takový jeden jarní hit, já mu říkám pracovně jarní hit a on tak jako voní, opravdu, rok 94. Tady jsou Erasure a jejich Always speciálně pro Žďár právě teď.

0: DNA, Billy Gillies na Hitrádiu Vysočina před 3/4 na 4, no a příští týden 21. až 24. května světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. Blíží se to a myslím, že fanoušci právě této záležitosti tak už jsou připraveni. Vy, co třeba se připravujete na poslední chvíli a chtěli byste lupeny, tak stále na našem Facebooku a Instagramu soutěž právě o volňásky.
1: A jak už Marek řekl, tak se začíná ve čtvrtek, a to festivalem cyklistiky pro školy kraje Vysočina. V pátek se rozběhnou různé workshopy. Na programu je i edukativní e-bike výjížďka pro všechny začínající i pokročilé ečkaře. Večer pak talk show Daniela Stacha. V sobotu se k tomu všemu přidají výjížďky, airbag show, BMX show, talk show, podpisovky. Zapomenout nemůžeme ani na maraton závodu, no a v neděli to pak všechno vyvrcholí.
0: Mimochodem, ta sobota opravdu letos je hodně nabitá se vstupem zdarma, takže si to nenechte ujít. Za chvilku Rehab a Hozier.

jíst zdravěji, jde v Albertus snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Hit Rádio Vysočina. Tohle vám hrajeme nově.

0: dopravní servis na Vysočně na Žďársku na příjezdu do Rousmírova od obce Sklené nad Oslavou havaroval kamion, projedete s omezením. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy pak zpomaluje provoz v pravém pruhu už od Velkého Meziříčí přerušovaná kolona, hlavně kamionů. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, a to hlavně v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023. Zpočátku radnice podporovala dětské lékaře a praktiky. V Nové Pace na Novojičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Odborníci měří koncentrace v ovzduší. Hoří tam baterie v kontejnerovém skladu o délce přibližně 4x10 metrů. Naši hokejisté zítra vstoupí do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu ve Švýcarsku bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20:20. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. V sobotu nastoupí proti Slovensku.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Zítra bude na Vysočině převládat zataženo, případně oblačno. Ráno a dopoledne se na skoro celém území občas vyskytne déšť. Teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Zuse, děkujeme za zprávy a my pokračujeme dál i po 16. hodině s vámi Mara a Markét. No a za chvilku opět připomeneme, co všechno nás čeká v dětské aréně 30. května před Horáckou multifunkční arénou v Jihlavě. To datum doporučujeme si zapsat. A teď posíláme další hity David Kushner a nebo Evanescence. Tak hezké odpoledne.

0: David Kušner na Hit Rádiu Vysočina, jo, Hit Daylight, my přejeme hezké odpoledne.
1: Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina.
0: No jo, 30. květen, to před horáckou multifunkční arénou v Jihlavě bude praskat ve švech, Tolstého ulice se uzavře a bude úplně nabitá různými věcmi, co například zkusit, co okouknout v rámci toho dne dětí. Takže sportovní zóny, akční zóny, historické tvořivé zóny, dílničky. Veď, Market?
2: No ty jsi to v podstatě jako shrnul, ale ono to tam je toho mnohem víc, jo, a rozhodně nebude chybět spoustu jídla a pití, živá muzika, k vidění budou i první díly seriálu Na dně, tak rozhodně zveme, přijďte si zablbnout, vydovádět se a užít si tuhle parádní atmosféru dětské arény Hit Rádia Vysočina.
0: Od 13. hodiny, to připomínáme, 30.5. Další informace na webu hitradiovysočina.cz, taky na webu Horácké multifunkční arény, případně pokud byste chtěli být úplně aktuálně v obraze, tak vzhůru na facebookovou událost jednodušeji najdete jako Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina.
1: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
5: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

na Hit Rádiu Vysočina Don Tvory, to se hodí takhle ve čtvrtek odpoledne. To je důležité si jako připomínat, hlavně mít už tu pohodu, relax, pokud jste na cestě z práce domů, tak je to ten ideální stav, pokud ještě jste v práci, tak ať to rychle utíká, jsme v tom s vámi, Markéta se usmívá, to já takhle předávám, není to vidět, tak ať je to aspoň takhle jako slyšet. No. Za chvilku Katy Perry anebo Siri.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Katy Perry na Hit Rádiu Vysočina o 4:30. Jo, kež už by byl pátek, ale blíží se. Už je čtvrtek a to je malý pátek. Zítra se dočkáme, zítra odstartujeme ten víkend. No ale nemusíme čekat na Hit Rádio Classic, protože to dorazí dnes úderem 18. hodiny a zase zabrouzdáme do těch největších hitů let 80., 90. a milénia. A jako ochutnávku si dáme teď mou velmi oblíbenou skupinu kapelu. Jsou tady Queeni, ano, Freddy a legendární záležitost The Show Must Go On. Tak pro vás, co třeba ještě jako makáte, tak dobrá zpráva od 18. hodiny. Hit Radio Classic až do 21. prvotřídní playlist.

0: Gaga na Hit Rádiu Vysočina před 4:45. Zítra pátek a postupně se taky blíží muzejní noc.
1: No vlastně ta vypukne už zítra, pátek, že jo, to se odstartuje vlastně v Telči v instituci a bude to postupně gradovat a až do 12. června si budeme moct užívat tuhletu skvělou akci, kdy vlastně zažijeme památky a muzea tak trochu jinak, právě až ve večerních hodinách, takže ty programy k tomu budou jako i uspůsobený a třeba i zítra v Havlíčkově Brodě můžete s dětma vyrazit do kostela svaté rodiny na krkonošské pohádky, ty tam budou od 17 hodin. No a kdybyste chtěli znát další program, tak třeba v Třebíči budete moct 29. května do zámeckých prostor, do baziliky svatého Prokopa, 12. června, jo, to už jsem říkala, se budou připravovat další památky a je toho hodně, 22. května v Kamenici nad Lipou a v podstatě se to budeme dozvídat v průběhu celého toho období, ale zítra můžeme vyrazit do Telče a i do Havlíčkova Brodu, kde už to bude.
0: Já vždycky, když se řekla muzejní noc, tak jsem si představil, že se jako v těch muzeích dá třeba i spát, a ono to tak není.
1: No tak třeba někde něco takového chystají, ale nenarazila jsem teda, Marko, na to, musím tě zklamat.
0: To by bylo zajímavý.
1: Ale jestli na to někde narazím, tak to určitě probereme a dozvíš se to, aby jsi to mohl vyzkoušet.
0: Půjdu se vychrápat někam
1: na zámek.
0: John Legend a nebo

John Legend na Hit Rádiu Vysočina za 8 minut 17 hodin a připomínáme, že i dnes proběhne náš biják po 17. hodině a hrajeme o 2 lupeny do multiky na Cinestar za uhádnutí jedné filmové ukázky, to si myslím, že dneska je víc než fér. Tak připravujte telefony, po 17. se budou hodit a tady už čínský hit Selhání. Chtěl

0: Dnes na Vysočině na Jihlavsku na výjezdu ze Zhoře směrem do Stáje havarovalo osobní auto. Místo je průjezdné k Jivadlově. S nehodou pak stále počítejte na Žďársku. Stala se na příjezdu do Rousmírova od obce Sklené nad Oslavou. A komplikace pořád hlásí D1. Před Brnem se vytvořila 50-kilometrová kolona kamionů, která sahá až k Velkému Meziříčí. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.
2: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Ceny pohonných hmot na Vysočině po dvou týdnech zdražování klesly, výrazně je zlevnila nafta. Její cena se v průměru za litr snížila o korunu 80 na 41 korun a 50 haléřů. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 42,60, což je o 27 haléřů méně než před týdnem. Na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy se vytvořila kolona kamionů. Má přes 50 kilometrů. Důvodem je vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Podle policie dosahují kolony až na Vysočinu a apeluje na řidiče, aby dodržovali záchranářskou uličku. Pondělní bouřky s vydatným deštěm vodní nádrž Vír na Žďársku příliš nedoplnily. Krátkodobý zvýšený přítok zvedl hladinu řeky Svratky asi o 15 cm. Do plného stavu ale schází více než 5 metrů. Vodní dílo je zaplněné ze skoro 80%. Naplněnost přehrady Hubenov na Jihlavsku pak zůstává na necelých 90%.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině nás zítra čeká zataženo, případně oblačno. Ráno a dopoledne se připravme na občasný déšť. Teploměr nám ukáže hodnoty od 11 do 14 stupňů. V sobotu pak bude maximálně 11 stupňů a v neděli 12.
3: Hit Radio Vysočina.
6: Zase děkujeme za zprávy, loučíme se a loučíme se taky s Market.
7: A mě začíná víkend.
6: Ano.
7: A Zuzanka říkala, že ceny nafty šly dolů, tak já musím mít natankovat, svítí mi hladový oko.
6: No tak.
7: Jdu nakrmit autíčko. Mějte se krásně, čau, čau.
6: Ahoj, no a pokračujeme samozřejmě dál. Za chvilku náš biják o dva lupeny do multiky na Sinestar, tak připravujte telefony. Zazní signál, volejte, tady už jsou Imagine Dragons.

0: Viják.
1: Od dva lupeny v dnešním Viáku hrajeme. Na telefonu Tomáš z Jihlavy, Tome, pohodové odpo, ještě jednou ahoj.
2: Taky, všechny zdravím, ahoj.
1: Tomáš říkal, že ho pohodové opravdu má, protože už jede z práce domů rychle zaparkovat, protože se prý blíží nějaká čina, já tady koukám na meteoradar. A má pravdu, Tomáš, protože u Havlíčkova Brodu jedna bouřka, lehčí, a tak nějak na Jihlavsku a na Třebícku to vypadá i na déšť. No, tak Tomáš, za 5.12, teď už jenom vyhrát ty lístky a bude to kompletní pohodový, viď?
2: Chovat se pak v kině, přesně.
1: No, super, tak jo, tak jdeme na to. Tady je dnešní filmová ukázka.
3: Kdo to objednal?
4: Tedy pán, to jsou šneci. Francouzská specialita. Je to delikatesa.
3: Svině klouzavý.
1: Tak, Tome.
2: Tak, to je kultovní klasika, asi bych řekl Pretty Woman.
1: Až takováhle klasika všech klasik.
2: No, jasně.
1: Kdy jsi viděl naposledy?
2: Myslím si, že rok je to asi...
1: Je to taková pravidelná záležitost.
2: Tak, asi musí být.
1: No, dobře, pojďme se na to podívat, jestli to byl film Pretty Woman. A je to samozřejmě správně, hele.
2: Super, tak mám radost, děkuji moc.
1: Teda. No, neváš vůbec za co, vybojoval jsi to, dva lupeny do multiky na Cinestar, jsou tvoje, Tome, a teď už jenom opravdu zaparkovat a vybírat nějaký film.
2: Bez vás, tak jo, mějte se hezky, díky moc.
1: Taky,
2: ahoj.
1: Měj se krásně, ahoj, užívej, no vidíte, tak dneska jednoduché, uvidíme, jak zítra pátek samozřejmě přinese taky další volňásek do multiky na Cinestar, tak držím pěsti.
0: Viják, Hit Rádia Vysočina.

0: Smith na Hitrádiu Vysočina, přejeme pohodové odpo a dneska v 9 večer pokračování tedy druhé semifinále 70. ročníku v mezinárodní pěvecké soutěže Eurovision Song Contest. Dneska právě tam bude taky naše české zastoupení, tedy Daniel Žižka. Tak otázka zní, jestli postoupí do finále, uvidíme, každopádně držíme pěsti. Za chvilku Sam Feld nebo Bruno Mars.
1: Hit Radio.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale jste tam 3.
2: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer. Jo.
3: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
2: Přesně.
3: Jo? Ten jeden tam není sám.
2: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to. Když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
0: Jsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Sam Felt a Jonas Blue na Hit Radio Vysočina. No a už tuto sobotu 16. května parádní akce s Lesy České republiky. Doufám, že vyjde počasí, protože lesy se otevřou k nahlédnutí a prozkoumání s odborníky. Ano, lesníci na 67 lokalitách po celé České republice budou připraveni se speciálním takovým programem. Můžete se pak v rámci toho zeptat prakticky na všechno, co vás o lese zajímá. Přijďte klidně s celou rodinou. Program a konkrétní informace na webu klubnovéholesa.cz. Ta akce se jmenuje Do lesů s lesy. Když kouknete na ten web, tak má parádní mapy, hned několik map. Důležitá je ta, kde si můžete vybrat svou procházku s lesníkem. Já tady koukám, že těch míst na Vysočině je víc než dost, ale tak jenom tak namátkově třeba přímo v revíru Dukovany na Třebíčsku tradiční turistická akce Cestičky kolem Dukovan, 19. ročník, opět je cílem přiblížit lidem přírodu, podpořit vztah k lesu, zájem a jeho ochranu. Je to 7-kilometrová příjemná trasa, je to tedy v sobotu 16. od 8 do 14 hodin. Jak říkám, já doufám, že vyjde počasí, protože akce další tady na Vysočině, opět v sobotu třeba Stvořidla, 9 skal a tak dále a tak dále. Zhůru na web klubnovéholesa.cz, tam to všechno hezky podrobně najdete. Vyrazil bych. Lesy máme na Vysočině krásné a dozvědět se zase něco pěkného navíc, to nikdy neuškodí. My posíláme další hity Alex Warner a nebo právě teď jedna pohodová záležitost, snad pro vás taky do pohodového odpoledne. Tady už jsou R.E.M.

Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu Vysočina před 6:15. Dneska čtvrtek a zítra pátek. Bývá to tak, je to veselý, ať už i jakýkoliv počasí, vždycky ten pátek a ten víkend, který se blíží, tak je to příjemná záležitost. No tak užívejte ideálně s námi a za chvilku Benson Boone, nebo taky David Guetta.

jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále tak nějak opatrně na trase ze Znojma na Jihlavu v Dlouhé Brtnici, havarovalo tam osobní auto, projíždí se k Ivadlově, tak bacha na to. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, tak případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zprávce Lucie Daňková. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová.
5: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
4: Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty pouze do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra a ministrů zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na akci také. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Uvádí to ředitelství silnic a dálnic na síti X. Provoz zkomplikovala také nehoda.
6: Akce týdne kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: V noci a ráno zataženo oblačno na Moravě, ve Slezsku a pravděpodobně i na jihu a východě Čech s deštěm. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle 2. No a den bude opět chladný a většinou zatažený, oblačný, deštivý. Maxima 11 až 15 stupňů.
7: My máme ale na Hit Radio jasno, minimálně v tom, co vám budeme hrát za muziku. Startuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, hezký večer přeju.

jsme se tu všichni sešli, přesně jako zpívá partička Farm All Together Now. Je záležitost, kterou jsme hráli právě teď, a že jsme se tu sešli, to má dobrý důvod. To, abychom odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic dnes s datem 14. května, tak vám přejeme 9 minut po 18. krásný čtvrtek a budeme vám až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nejen zahraniční hity, ale taky ty české. Teď se zavrtáme hodně hluboko pod zem. Krtek se jmenuje legendární skladba skupiny Buty.

tohle je Sandy z Pomády, jinak ale Olivia Newton-John. Nejen herečka, ale především zpěvačka. Na své solové dráze představila píseň Physical. Tu jsme připomněli teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 80. 90. To nejlepší z milénia pro vás máme nachystané. Budeme slavit celebrationy písení skupiny Fun Factory. Slavit budeme to, že je páteční večer a to znamená, že zítra už je pátek, tak pro většinu z nás konec pracovního týdne. Přeju vám, ať vám to s Hit Radiem hezky.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Brett Arnold, který letos se předčasně odešel do hudebního nebe. Vzpomínka na něj ale zůstala jenom ta nejhezčí. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, taky při čtvrtku si do uší dáváme to nejlepší od 80. až po milenium. Písnička, o které teď bude řeč, která teď dostane ve vysílání prostor, vznikla už v roce 1979. Jmenuje se Gloria a tehdy za ní stál italský zpěvák Umberto Tozzi. V roce 1982 ale dostala z brusu nový hudební kabátek od americké hvězdy Laury Branigan. Mimochodem ten anglický text pro Lauru výrazně změnil význam. Místo romantické italské verze je píseň spíš o ženě, která utíká před samotou a vnitřní krizí. Doufám, že vy něco takového aktuálně neprožíváte a že vám tahle píseň jenom zlepší náladu, protože potenciál na to hudebně rozhodně má. Rozjařená veselá skladba, plná pozitivních nástrojů a tohodle skvělého beatu. Taky velká stálice na retro a oldies party i v dnešní době stále velmi populární. Tak připomínáme.

Žentour patřili mezi největší československé poprokové kapely druhé poloviny 80. let. Vedle Týny hodně rezonovaly taky písně Proklínám, Všechno bude fajn, Uličnice. Ten hlas, který jste slyšeli, ten patří zejména Janku Ledeckému, který tady startoval svou kariéru. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme jenom to nejlepší z 80. 90. a milénia. A na chystanu máme taky partičku ISMC. Tohle taneční záležitost, písnička It's a Rainy Day. I tu pro vás máme playlistu připravenou, stejně také skupina Morčíba nebo Cyndi Lauper do konce hodiny zazní.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

klasicky, skvěle pozitivní je Cyndi Lauper. Na Hit Rádiu nás dovedla až k 19. večerní. That's what I think. To jsme hráli v hudebním speciálu Hit Radio Classic.

Vždycky, když se řekne vem, možná vám jako první stane na mysl jejich vánoční píseň, ale ne, tu jsme teď nehráli, hráli jsme Wake Me Up Before You Go Go. Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Doufám, že máte pohodový čtvrtek s datem 14. května, že si užíváte večer. My teď je trošku přitvrdíme, nachystanou máme totiž skupinu Nirvana. Smells Like Teen Spirit. To je nejikoničtější skladba grungeové éry a asi největší hit kapely Nirvana. Písnička vyšla v roce 1991 na albu Nevermind. No a prakticky přes noc udělala z alternativního roku mainstream. Najednou se všude objevily flanelové košile a zkreslené kytary. Ten název Teen Spirit vznikl víceméně náhodou. Má to takový hezký příběh. Kamarádka Kurta Cobaina, zpěváka skupiny Nirvana, totiž na zeď napsala větu Kurt smells like Teen Spirit. No a Kurt Cobain si myslel, že jde o revoluční slogan. Ve skutečnosti Teen Spirit byla značka deodorantu. No a tak se dopsal celý název songu Smells Like Teen Spirit. Ten hrajeme právě teď. Ikonické kytary, tak si to pořádně vychutnejte. Teď přijde.

ze skupiny Black Milk. Nechci tě trápit, byl hit, který jsme hráli právě teď. A vystřídá ho slavný mashup single Dua Pet Shop Boys z roku 1991. Zajímavostí je, že spojuje dvě úplně odlišné skladby Where the Streets Have No Names od U2 a klasiku Can't Take My Eyes Off You od Frankie Valli. Pet Shop Boys byli mistři ironického a chytrého popu, vzali monumentální, téměř posvátný stadionový rock od U2 a překlopili ho do tanečního synthpopu a klubové estetiky začátku 90. let. Mimochodem vznikl i poměrně vtipný klip, je to taková lehká parodie na slavné Los Angeleské vystoupení U2 na střeše při natáčení videa Where the Streets Have No Name. To je pro ně velmi ikonický videoklip, který určitě budete mít někde vzadu v paměti. A tohle už je ta druhá píseň, Can't Take My Eyes Off You. Takže dva v jednom, už je za chvilku na Hit Radio.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Hit Radio Vysočina.

Tohle je unikátní spojení dvojice Whitney Houston a Enrique Iglesias. Zamilovaná věc, kuda je Have Kiss Forever. Rok 2000, tedy jsme se pohybovali přesně na hranici milénia. Mimochodem, tahle deska se objevila u Whitney Houston na Greatest Hits výběru. Tak jsme tedy vzpomínali, no a vzpomínat teď budeme taky na tu domácí tvorbu, nachystaná je skupina Lucie. Jsem skoro.

O tuhle fantastickou věc se postaral Holly Johnson, Americanos. Ladíte Hitradio, hudební speciál Hitradio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia vám hrajeme až do 21. večerní. Nachystanou máme taky partičku a písničku, kterou určitě dobře poznáte. Las Ketchup, španělské dívčí trio, které se celosvětově proslavilo obřím hitem Asere. Tohle byl rok 2002. Holky byly sestry, pocházely ze Španělska. Mimochodem, dcery hudebníka známého jako El Tomate. Právě odtud jejich název Las Ketchup. I takové budou příští minuty na Hitrádiu. Těšit se můžete třeba na písničku Words FR David se taky přihlásí o slovo. Hitrádio.

Heartbreaker, to je ikonický hit Donny Warwick. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, ještě necelou hoďku, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Je pravda, že poslední dny nás úplně tropické teploty nehitují. Jsme rádi, že už se to letní období nicméně blíží a můžeme do playlistu zařadit Summer Jam. Hraje legendární Underdog Project.

It's Like That, to jsme hráli na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádiu Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomínali to nejlepší z našeho hudebního archivu. Pro lepší náladu budeme hrát Happy People. Hitovka projektu Mr. President. Ani tohle si ve čtvrtek večer nemůžeme odpustit. Takhle.

legendární český hudební projekt skupina Zoo a hit číslo 1 už se blíží čas sluhu. Tahle písnička královala éteru v roce 1991. Rock kombinuje s folklórními prvky. Možná jste to taky zaznamenali, až mystické středověké motivy. Teď něco z milénia. V roce 2000 Destiny's Child, kde zpívala třeba Beyoncé, nahrali soundtrack pro film Charlieho Andělci. Písnička se jmenuje Independent Woman a hrajeme ji právě teď na Hit Radio.

Balance in the Stream. Tahle věc se nikdy neoposlouchá. Na Hit Radio nám dělala společnost dvojice Kenny Rogers a Dolly Parton. A tohle taky dobře znáte. Irská partička YouTube, Angel Bonovox, legendární hit Mysterious Ways. I tímhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám hrajeme ještě do konce hodiny. Hit Radio. Hit Radio.

Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, který nicméně dospěl do svého konce, tak díky, že jste u toho i dnes byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali to nejlepší z 80., 90. a milénia. Servírovat to nejlepší z našeho hudebního archivu vám budeme zase zítra při pátku úderem 18. hodiny. Hezký večer s dalšími hity Hit Radio.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Hit Radio Vysočina. Yeah.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

Hit Radio Vysočina. Tohle vám hrajeme nově.

Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.